Rádio Čas.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namašperu tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

pracować.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Radio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak teď to můžeme udělat opravdu extrémně krátké, protože už přetahujeme, takže v podstatě my jsme přišli pozdě do práce, ne? My už jsme tady dlouho.
1: Takže dobré ráno.
0: Ano, dobré ráno, Rádio Čas, Lenča, Radim.
1: Už jsi dlouhý.
0: Já vím, že jste informace, Martin Fabík, dobré ráno, já se ráda, mám ráda pozornost.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Dobré ráno, časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Do Evropy míří další vlna veder. Na jihu mohou teploty v příštích dnech vystoupat až na 44 stupňů. Největší horka čekají Španělsko, Francii a Itálii, kde platí varování před extrémními teplotami. Horko dorazí i do Česka, kde bude v úterý až 32 stupňů, hlavně na jižní Moravě. Večer ale mohou přijít bouřky a následně se výrazně ochladí. Podle televize LTV Plus tak po tropickém úterý teploty postupně klesnou.
1: Morava aktuálně.
2: Ostravské letiště rozšiřuje zimní nabídku. Nově nabídne lety do Keni a prodlouží sezónu v Egyptě. Více uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
3: Odlety budou probíhat vždy v pátek a cestující si budou moci vybrat pobyty na 7 nebo 14 nocí. Letadlo nabídne kapacitu 180 cestujících, přičemž na lince do Mombasy bude k dispozici také prémiová řada. Vedle nové destinace v Africe se rozšíří také nabídka letů do egyptského Marsa Alam. Oblíbená destinace bude z Ostravy dostupná i mimo hlavní letní sezónu.
2: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový sportovní areál. Jeho hlavní části bude asfaltový pump track doplněný o dirt park, tedy dráhu pro kola s hliněnými terénními prvky. Součástí projektu budou také úpravy okolí, nová zeleň, přírodní chodníky a místa k posezení. Stavba by měla začít na přelomu září a října.
1: Rádio Čas Sport.
2: Mladé Boleslavi fotbalisté Baníku utrpěli vysokou porážku 0-4. Domácí rozhodli dvěma góly už v prvním poločase a po přestávce přidali další dvě branky. Mladá Boleslav tak potvrzuje povedený vstup do nové sezóny a drží se mezi nejlepšími v soutěži. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia.

0: věci, které milujete. Tak před chvilkou jenom tak jakože na oko, jakože blablabla a podobně. A teď už žádné blablabla oficiálně. Obracíme stránku v kalendáři, tady pokud máte ten týdenní, a podíváme se na nové datum 7. září s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas.
1: Krásné, dobré ráno. No a Rádio, já takhle z kraje v 6.06 se ti chci po případě omluvit, jo. Protože mně se o víkendu stalo něco, co se mi běžně nestává. A doufám, že to nepociťuješ, a jestli to pocítíš, tak se ti za to omlouvám.
0: Jako, že jsi nepřipravila svátek, nebo co?
1: Svátek?
0: No aha, já jsem si to souvisí svátkem, že, ne, že mi nechceš poradit, že má
1: ne,
0: svátek.
1: Ne, to ne, to ne, ne to
0: je úplně co.
1: Byla Mariánská pouť,
0: ano,
1: u nás v Příboře, a já jsem si tam dala langoš.
0: Ano.
1: A dala jsem si ten langoš s česnekem a smetanou.
0: Je takhle, aha.
1: A teď já jako vůbec nevím, já mám pocit, že pořád smrdím česnekem, ale nevím to.
0: Je takhle,
1: a hrozně
0: mi
1: to znervózňuje.
0: Už si povídáme nějakou chvíli a nic ke mně nedošlo.
1: Fakt, jo. Tak dobré, protože já jsem si dala sprchu, vyčistila jsem si zuby, vydrbala jsem se
0: krémem. A ty máš tuhle zkušenost, jako, že to člověkem tak jako nějak projde a podobně? Jakoby skrz,
1: ano.
0: Skrz jakoby ty tělesné pory a tak dále?
1: Ano, je fakt, že my jsme, a to už je ale 150 let, kdy jsme byli s kamarádkou v Turecku. A můj kamarád udělal špagety nebo nějaké těstoviny a dal do toho strašně moc česneku, ale to bylo jako, že to byl spíš česnek se špagetami.
0: Tak je to alio, olio a spolu.
1: No, ale to už jako bylo fakt hodně. No a my jsme potom byli na nějakém infopunktu, tam prostě u nějaké památky, a ptali jsme se na nějaké informace a pan se nás tak díval a ptal se nás, odkud jsme, tak jsme říkali, že jsme z České republiky, a on říkal, že se dost diví, že prý smrdíme jak Litevce. Takže z nás to bylo strašně moc cítit.
0: Je takhle, a ty něco cítíš?
1: Ne, já jenom tak jako vím, že jsem to jedla, no.
0: Ne, ale tady jako vůbec v místnosti?
1: Ne, já ne.
0: Ale jsem včera česnekovou pomazánku.
1: Fakt?
0: No jasně, no.
1: Jo, tak to je dobrý.
0: No, ale pozor, já teď mám takovou divnou, a to je závislost, asi by se to nemělo, jo, ale když člověk potřebuje uklidnit nervy, tak já jsem zjistil, že mi pomáhají žvíkačky.
1: No.
0: Ale já si koupím ten pakl o 50 a já ho mám jako za víkend pryč, jo. Takže jo. Já jsem teď vyplivoval takovou kouli, než jsem přišel do práce, takže možná teď spíš cítíš jahody a podobně. No ne, takže buď v klidu, nemusíš se. A počkej, no a dobře, a kdybych s tím měl problém, tak jako já nevím, jak to uděláme, ty mi budeš nějak odškodňovat, nebo?
1: Ne, to ne,
0: protože
1: to
0: přece jenom něco jako cítím.
1: Ne, kdyby s tím měl problém, ano? Tak bych se ti jenom omluvila a musel bys to vydržet, to je úplně jedno.
0: Tak s tím nemám problém.
1: Nemáš, no. Ale je dobré, že si jedl tu česnekovou pomazánku, to jsme se tak sešli, takže v podstatě jako paráda.
0: No upřímně byla z obchodu, takže mám pocit, že byla spíš majonézová než česneková, podobně moc jsem tomu nedal. Nicméně, tak to jsme přesně měli, to je antré, dobré ráno Moravo, za chvíli popřejeme k svátku.

0: Vinčujeme vám krásný a ideálně pohodový týden, samozřejmě i všem školou povinným, protože už to zase začíná, ale ten největší šok máte za sebou a teď to tak zase na to budeme všichni společně. Nicméně, ať to nezamluvíme, ještě před čerstvými horoskopy za chvíli, nový den, nový týden, je pondělí 7. září, říkám to správně, Lení. V kalendáři jeden člověk, dvě osoby, tři.
1: Je tam jedna.
0: Žena,
1: aha. Ano, a přesuneme se o 20 let zpátky.
0: Mm-hmm.
1: Představ si, že se probudíš asi ve vile Vyvolených.
0: Já jsem jí měl rád, teda takhle, budila kontroverzi?
1: Ano.
0: Měla takovou specifickou práci, kterou ano. Tam občas otevřeli. Oni trošku, jak se tomu říká tomu slovu, trošku šikanovali.
1: Ano.
0: Ale národ jí měl rád.
1: A hodně. Jak ty nedvíš? Já jsem ještě chtěla říct, že to byla velká kamarádka právě Vladka.
0: Byla to Regí?
1: Ano.
0: Regína, to znamená Regína tím pádem. Já jsem na ní ujížděl a já si dodnes pamatuju, to, mimochodem to doporučujeme, když jste si to našli někde v záznamu vůbec celou tu sérii. Protože Vladko, že? To už je taky, já ti to nemůžu dát a podobně. Já se kvůli tobě ostříhám. Nech mě, mami, vidíš to, co děláš. A podobně.
1: Hej, ty to umíš, ale úplně přesně.
0: A, tak jsem trošku jako mě
1: já jsem
0: problém.
1: Se úplně přenesla, jako, totálně.
0: No a Regí měli takovou, jakoby za prostě, ona, jsem tam něco řekla, tak jako jim strašně vadila a potom po několika dvou, třech dnech takové té šikany.
1: No.
0: Tak oni střihli ta televize, jak tam všichni pijou, nebo tak, pardon, chrápou, jak se říká u nás, spí po nějaké noci a ta Regí chodila po tom baráku, ona ho uklízela.
1: Mm-hmm.
0: A já doma, tak si to pamatuju, no.
1: Jo, já si to taky pamatuju, tuhle scénu vlastně.
0: Jo, že vlastně ta televize ukazovala, že to není špatná holka, no a nakonec jsme ji měli rádi, no.
1: A já jsem ji měla vždycky ráda.
0: Já myslím, že ona potom byla v nějakém pokračování, že se tam někde potkali.
1: Myslím, že jo.
0: A že tam už to bylo takové jako...
1: Jo. A já mám pocit, že i ona maluje.
0: Mm-hmm.
1: Nejsem si jistá, já tak občas jako nějaký článek kolem mě jde, ale není to žádná jako hitparáda, že bych to nějak sledovala, ale mě taky jako vždycky byla sympatická, mimochodem jsou to jediní dva lidé, které si v podstatě z reality show pamatujeme.
0: Martin Hranáč.
1: Tak jasně.
0: Jo, to byly ty další.
1: Ale to
0: no,
1: jsou další, přesně, já myslím z té první řady.
0: To, no jasně, ano.
1: No
0: ano,
1: to byla tak. Úplně ta první, že jo.
0: Aha.
1: Tak jako Martin Hranáč. Já chci jeho triko.
0: Girl.
1: Ale jo? To nebudeme rozebírat.
0: Jo, dobře. Takže mimochodem tohle bylo přání k svátku holky, jo? Tak na okraj.
1: Ty, ale teď jsme se moc hezky vyjádřili, protože my tady pořád říkáme, že za námi nikdo nepůjde, protože na nikom nenecháme nic suchou, jo? Mm-hmm. Ale teď jsme tak krásně mluvili, takže já si myslím, že třeba Regí nebo Martin Hranáč by za námi mohli přijít.
0: Ano, Martin by rozhodně přišel.
1: Jo?
0: Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Pak už to bylo dobré ráno, Martine. Ano, přesně.

0: Rádio Čas, dobré ráno Moravo, radím sobě Slad Bednář a Česnek Lady ve studiu společně s vám. Co?
1: Lid si říkal, že to necítíš.
0: Jo, ale ty jsi mi to prozradila, to jsi budu jako na to myslet. Jako.
1: Jednou za nevím kolik let jsem si dala langoš.
0: A to pozor, nevím v jaké fázi je teď náš kolega Arejža Jirka, který ano. Nás zabírá pro televizi Relax, protože on tak jako vyprovází děti do školy a do školky, ale když nás občas slyší a něco zaujme, tak vyrobí s pomocí AI nějaký hezký obrázek. Hmm. Takže Jirko, jestli náhodou slyšíš, já bych poprosil jednu Česnek Lady.
1: Dobře, mimochodem jenom ten langoš, jako byl to pro mě velmi zajímavý zážitek.
0: Aha.
1: Protože jak to normálně nejíš, tak je celkem... hodně velká výzva ho sníst celý. Já jsem si ho nechala vysušit i v ubrouscích, aby nebyl tak olejový.
0: Ano.
1: No a pak jsem snědla půlku a měla jsem úplně dost.
0: A měla si takovou tu velikost toho obrovského vídeckého řízku, protože já jsem v poslední době už vydával takové, jenom že to tak nějak šulí, jakože na dlaň jsou velké, víš?
1: No takovou normální, byl poctivý.
0: A dlouho ses rozvažovala, protože já už jsem to říkal taky několikrát, když tehdy přišli, jsme byli děti a podobně, tak vždycky, když jsem si vzal tu svou oblíbenou kombinaci, tak jsem zalitoval, že nemám sladkou a naopak, jo, protože tam se to buď to byla povidla, že jo, a smetana, anebo slintáš, nebo česnek, sýr a podobně, kečup taky, že jo.
1: No, a my máme česnek, sýr a smetanu a já si ji nedávám, protože my to máme spojené i s tím, že my jsme se seznámili u langoše.
0: Jo, ano, prostě on ho dojet, že?
1: Já jsem ho dojedla.
0: Aha, takhle vlastně, dobře.
1: Já jsem ho dojedla.
0: A jsem si dojedení si pamatuju. Ano.
1: Tak, ano, já jsem ho dojedla a on z toho byl tak překvapen, že to nečekal, že ho to úplně ohromilo.
0: Jinak pokud jste přišli k Rádiu Čas až teď, jenom jsme zmiňovali, že Lenča měla o víkendu, nebo včera vlastně langoši a má z toho trauma, ne, nic nejde cítit.
1: Paráda.
0: Všechno voňavoučké, no a vám? No, tak co bychom radili my? Máme Milana.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Hlavně, že jsem zkontroloval, že tam je.
1: Milanovi se nechce po víkendu, co?
0: Já vždycky jako mu tu šavličku nezapnu, to C-čko, takzvaně
1: tomu říkáme. Ale víš co, Já už si říkám, že naši posluchači by se divili, kdyby nám to jelo na poprvé.
0: Na druhou stranu, jo, ale teď pozor, teď to souvisí s minulým týdnem a budeme říkat takové naše technické věci, jo. Má to minutu a čtyři. Když to měl minulý týden minutu a čtyři,
1: tak tam
0: Milan vynechal všechna vodní znamení, jo. Protože má průměr kolem 21, jo. Takže pozor, toto jako nesmí se soudit dopředu, že jo, ale vyzkoušíme teda.
1: Já ti nechci říct to, co mi říkala moje kamarádka.
0: Něco o mně nebo o Milanovi?
1: Ne, o Milanovi.
0: O Milanovi? Tak to mi řekneš mimo záznam.
1: Dobře.
0: Máš na to minutu a čtyři. Milane?
3: Pondělí bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Orientace bude především na věci domova, ale také na ty praktické, pragmatické. Skvěle nám bude fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci budou velmi intenzivně prožívat své city. Ryby mohou zažívat pocity rozčarovanosti a štíhly budou mít schopnost vědět více než jiní. Vodnáři mohou zažívat drobné neschody s blízkými. Báhy by měly mít den spíše nestranný nemastný a blíženců bude všude plno. Beranů se bude držet štěstí. Lvy by měly být obezřetní, zejména na cestách, a střelcům se budou věci poněkud zašmodrchávat. Kozorohům půjde dobře vzdělávání. Pany zaznamenají nárůst energie a býci by měli disponovat velkou stabilitou, ale i silou. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: I ty, které milujete s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, pojďme uzavřít jednu kapitolu, ale přečtu, protože to je první příspěvek přes WhatsApp. Zdraví nás posluchač Bob, přeje krásné pondělí a píše: já, když dělám česnekovou pomazánku, tak se kolikrát divím, že mi to nevyžere díru do té misky, jak je to silný, miluju česnek. Jenom jsme zmiňovali Lenče včera, já jsem měl vlastně včera česnekovou pomazánku, ale jenom decentně, protože to nestálo za nic, a Lenča měla tedy česnekový langoš.
1: Poctivý langoš. A já teda česnek taky miluju, jenom prostě potom si tak říkám.
0: Ne, má pocit, jako že to prorostlo tělními buňkami a podobně, ne, nic nejde cítit, takže naprosto v pohodě. Tahle ta kauza je uzavřená.
1: Jo? To je fajn. Mimochodem, mám pro tebe ještě vtipnou historku z poutě.
0: Přesně tak, ty jsi byla pracovně v Příboře tentokrát. Tak chceš jí začít nebo později?
1: Jak chceš, řekni si.
0: Tak začni, začni příhodu, protože pořád ještě bilancujeme ten víkend a podobně.
1: V podstatě ano, v podstatě máme víkend. V Příboře Mariánská pouť, já jsem to moderovala, a vzhledem k tomu, že Rádio Čas taky s Příborem má velmi dobré vztahy, tak jsme tam měli naši plachtu.
0: Viděl jsem tetu Kristu a tetu Květu, ano.
1: Ano, tetu Kristu, ano. To znamená, plachta znamená, že jsou tam naše obličeje.
0: Ale to už byla ta nová podoba, ne? Myslím,
1: ano, to už jsou nové. No a viseli jsme tam právě na tom pódiu, což je vždycky jako vtipné, a byla tam ta plachta, což se tak dělá, že aby bylo jasné, že spolu spolupracujeme. No a já jdu kolem té plachty a před tou plachtou, před tím pódiem byl malý stoleček, u kterého stál pár, měli tam pivečko, popíjeli, a já jsem kolem nich procházela a paní říká: prosím vás, můžu se vás něco zeptat?
0: Mm-hmm.
1: A já říkám: no jo, jasně, dobrý den. A ona říká: jste to vy? Na té plachtě, na té fotce. A já říkám: no, jsem. A ona říká: tak díky. A to bylo všechno.
0: Jo.
1: A já říkám: jo, jako OK. A tak nějak jsem nepředpokládala jsem takovýhle vývoj, tak jsem se na ní podívala a říkám: přes, a vy se mě ptáte, jakože to byla nějaká sázka nebo něco? A ona: jo. A já říkám: a vyhrála jste? Ne, prohrála.
0: Jo, tak proto. Počkej, a paní teda tvrdila co? Paní teda tvrdila, že to jsi nebo nejsi ty?
1: No, to nevím, tak když prohrála, tak asi tvrdila, že ne.
0: Aha, chápeš?
1: Já jsem se úplně smála, říkám: dobře, tak jsem odešla, ale bylo to takový jako velmi zajímavý zážitek. Tak se omlouvám, prosím vás, omlouvám se, že jste prohrála.
0: Znám to v různých podobách. Takové to, ano, sama si zažila, když někdo jako pozná, řekne: pozdravte toho či onoho, ale občas třeba jdeš někde, tak jako já většinou potom uteču a podobně, ale někdo ti jenom řekne: já jsem vás poznal.
1: Jo, já vás znám.
0: To, jo, ale nechá to bez komentáře. Víš, takové to jako trošku obvinění, jakoby, jo. Já potom uvažuji, protože jasně, že každý z nás pár věcí tají, a si říkám: tak co ví, jo, a podobně, ano.
1: Jo, protože, ale to je spíš tím, že vlastně to se to nevyvíjí, ta situace, tak, jak člověk jako očekává, protože občas, jako fakt prosím vás, občas, jo, jako málo, ale občas se to stane, že někdo třeba přijde a řekne: je, já vás znám z rádia, můžeme se vyfotit, nebo prostě, nevím, pozdravujte rádiu, nebo tak, takové, jo, že to jsou takové ty předpokládané kroky, které vedou k té situaci, ale tady to prostě, jste to vy.
0: Což mi připomnělo jeden, to není ani rest a podobně, ale byla jsi tam zmíněná, tak já vlastně můžu, jenom jestli najdu, jo, tady, náš posluchač Libor nám poslal, já to zkusím pustit. Představte si Libora, sympaťáka, který se ráchá ve vodě, jo? A popisoval tohleto, jo?

0: Zdravovat, ano, v úterý letíme domů. Na opalování je to ještě spousta.
1: To je krásný pozdrav. Já teda závidím to moře, ale přeju, že letos nám to nevyšlo s Marťou. Každopádně to tak hezko.
0: No, tak jako žijeme to s vámi a podobně. Já stejně si myslím, jako že jsme jim to měli stížit s tou plachtou, s tou fotkou. Kdybychom dali tu fotku, kterou jsem prosazoval já, tak máš klid a nikdo tě neoslovuje. já jí miluju tu fotku. Bych ji prosadil všude. Kdybych vlastnil rádio, tak ji prosadím.
1: Protože Ráďa říká, abyste to chápali. On říká, že tam šilhám, ale já tam nešilhám. To byla krásná fotka. Ukaž to na televizi.
0: Diváci TV Relax můžou posoudit.
1: Co na mě pořád děláš?
0: A když tak to, takže to byla, počkej, takhle sdělala. Ano. Ano, podobně, takže Lenča tam má, musíš popisovat.
1: Mám tam takovou pózu, prostě hezkou, která se na fotografii prostě hodí. A Ráďa na televizi Relax.
0: Ještě do druhé kamery.
1: Ukazuje.
0: A ještě Lenči. Takže tak, dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.

0: Tak druhá verze pro radní skřivany, kteří si mohli ještě trošku přispát. Radní čas s Rádiem Čas, Lenča Líšková.
1: Radím se Beslav Bednář.
0: Máme krátce po půl sedmé, je 6:33, když tak si srovnajíme čas. Tak pojďme řešit to, o čem se budeme povídat celý den. Nicméně víkend taky přinesl nějaké novinky, ne zrovna nejpříjemnější, tak jenom v rychlosti pozdravíme tam nahoru do kumštířského nebe. Viděla jsi, neviděla jsi?
1: Minulo mě to. No, jak jsem měla celý víkend pracovní, tak musím říct,
0: včera,
1: že vůbec.
0: Včera večer, nebo možná ještě před spaním to šlo ven. Richard Tesařík.
1: A...
0: V 80 letech odešel do kumštířského nebe, takže člověk hned si vybavil a v průběhu dětství a mého dospívání bylo Jojo Bandu všude plno.
1: Ano.
0: To opravdu není kapela jednoho hitu Rybitví, vybavuju si Karvinou, vybavuju si...

0: Jedem do Afriky a videoklip, který už jsem ti zmiňoval, že jo, myslím, že už to není dohledání. Říkal jsem ti, co na konci?
1: Ne.
0: Oni měli nějakou bonusovou verzi, ale tehdy se to v televizi ještě dávalo, protože Jedem do Afriky natáčeli částečně, dávali tam střihy asi ze svých dovolených a úplně na konci toho šla celá ta partička po pláži a všichni měli jakoby plavky dole.
1: Aha.
0: Všichni měli plavky dole, ale samozřejmě
1: to
0: obraz byl nějak rozostřený, či co. A tehdy už jsem poznal, jakože asi půjdu jinde, protože jako mě ten videoklip hodně zajímal, ano, přesně ano. Tak, ano. Nicméně poslední roky, nebo ne poslední roky, ale rozhodně si ho pamatuju i na Prknech, která znamenají svět v muzikále, hodně býval.
1: Já jsem viděla naživo v muzikálu Tajemství od Daniela Landy v Kalichu.
0: To znamená nejenom, většinou to byly veselé, to byla asi vážnější rola, ne?
1: Tam hrál policistu a byl skvělý. Takže
0: zdravíme, máváme tam nahoru, jestli dovolíte, oddělíme, no a za chvilku vlastně na druhé spektrum toho života, ke svatbám.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
0: Jak slyšíte, můžete psát, můžete namlouvat audio, někteří už přispěli lehce přes Facebook Rádia Čas. Leni, na co se dnes ptáme?
1: No? Dneska se ptáme na to, jaký nejvtipnější zážitek máte ze svatby. A vlastně teď je jedno, jestli ze své nebo z něčí prostě
0: jakékoliv,
1: cizí.
0: I nějaké ty různé bizárnosti a podobně, ano. Únosy, občas jako ženích pod stolem a tak dál, no.
1: Lenka píše na Facebook, kde jste se rozepsali, není tam mnoho těch komentářů, ale když jsou, tak stojí za to, protože opravdu ty příběhy, ty jste nám vypsali. Lenča píše, brali jsme se v roce 1988 a Tchán byli v KSČ. Tchýně donutila manžela, aby položil kytici k památníku padlých. No trapas jako hrom a chlapi, co nedaleko opravovali střechu, s ní málem spadli.
0: Já mám někde záznam svatby mé ségry, mimochodem dneska už tedy šťastně rozvedená a podobně, kde je Ráďovi 13 let. Jednak je kouzelné koukat se na módu té doby, v začátku 90. let 20. století a dodnes si pamatuju tu písničku, které, protože to byla takzvaně, já nevím, ona to není ještě prajská, ale už je to tak jako, znáš výraz prajská,
1: ano,
0: že jo?
1: Znám, přesně,
0: tak
1: znám.
0: Jako, tak je to líznuté, tak když nevěstu vítali písničkou, tak to si pamatuju dodnes.
1: Yeah.
0: To je takové to, ne, to není je.
1: Ne.
0: Tak znáš mou duši a ty taky nemusíš moc extrémně, ne, ty hromadné akce a podobně. Teď všichni jako ty sešňoření a teď ta nevěsta přichází s tím ženichem a tam byly ty ženy, které obstarávaly to vaření. Už se vaří, už se peče, nevěsta už neuteče, huja, ja, huja, ja, huja, ja, ja. Dodnes si to pamatuju.
1: Jajky.
0: Tak jsem utekl do nějakého pokojíčku, protože se brali v rodinném domku, no.
1: A ta nevěsta taky utekla?
0: Časem si popřáli hodně štěstí, ale pořád ví o sobě, takže v jednom městě, že jo.
1: Jajky, tak to bych asi nechtěla takovou písničku.
0: Už je to pryč.
1: Už je to všechno pryč.
0: Doufám, Šary, že se moc nejmenoval, tak no. A ty jsi měla ještě jeden věm?
1: Jenom tady Marta psala ještě jeden příběh, že má zážitek ze svatby dcery, protože se jim opila zpěvačka, takže ta se střískala jako první.
0: To může být dobré, ano, ano.
1: Ne, a prý, jak jako byla střískaná, tak byla taková trošku nepříjemná, takže to nebyla úplně dobrá situace na té svatbě, takže ji odporoučili, vyhodili, no a potom jeli jenom z počítače písničky, každopádně Marta píše, že jim to absolutně neskazilo zážitek, že pařili do 6 do rána.
0: Někdy je to stokrát lepší a hlavně ty si můžeš udělat vlastní playlist, že jo, podobně.
1: Jo, já si představuju tu paní, jak tam dojde s těma klávesama.
0: Lení? Dáme challenge?
1: Tak
0: v dalším vstupu?
1: No jasně.
0: Ano, takže kauza challenge opilá zpěvačka za chvíli na Rádiu Čas.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Radio Čas.

0: Na Rádiu Čas si dneska povídáme o svatbách, přesně řečeno o takových těch historkách, na které chceme všichni zapomenout, ale všichni se je pamatujeme ještě 20-30 let, jo? Takže Facebook, WhatsApp, mimochodem už Eva poslala krásný rozepsaný, Eva většinou nahrává zprávy, tentokrát rozepsala, takže bude co číst. Nicméně my jsme si teď dali takovou malou challenge a říkáme si s Lenčou, že by to probralo i vás, takové ty typické pondělní morousy, doufáme. To bylo na základě příspěvku posluchačky, že?
1: Marta totiž napsala na Facebooku, že se jim na svatbě její dcery opila zpěvačka. Tak my jsme si tady začali představovat, jak to vypadá, když se vám na svatbě opije zpěvačka.
0: Omlouváme se Heleně, teď jako tedy navážem, protože jsme jí zpívali v Noc na Karlštejně a Lenča říká, to je jedna, kterou zná. Já už jsem toho začal mluvit, tak jako, to je jedna, kterou znám podobně. Takže Noc na Karlštejně dáme si nějak na střídačku a ty budeš jaká, Rostomilá?
1: Tak já budu...
0: Já zkusím tu paní z té svatby přímo tu.
1: Já totiž vůbec nevím, co ze mě vyleze.
0: My jsme to neskoušeli, ano.
1: Já absolutně ani nevím, jestli dokážu hrát opilou.
0: Jo, takže prostě svatba...
1: Novomanželé, gratulujeme!
0: Dobře, tak víš co... Jo, a mimochodem všem, teď pozor, halo, Rádio Čas, další 2-3 minuty jsou hrané, připomínáme hrané, jo, tak takže počkej, tak to...
1: A ty mi řekneš, kde to mám pustit.
0: Já to pustím.
1: Nevím, ale ten text... Koukaj,
0: jo, rozumím. Až řeknu 3, 2, 1 teď, tak si to taky zmáčkneš, jo? Takže my vás zdravíme.
1: Dobrý večer.
0: My jsme duo Soběnka.
1: Soběnka.
0: Soběnka a přišli jsme teda zahrát tady páru.
1: Ježíš, vy jste krásný.
0: Máte dobrou slivovici, jsem tak na okraj.
1: Vám to sluší.
0: Takže ticho, pouštím to. 3, 2, 1 teď.
1: Bezesný mě včera sen
0: se zdál, no dál.
1: Ač už dávno,
0: i když dávno
1: nejsem s ním, my tady moc nejedem.
0: Navštívil, ty jsi znova?
1: Ale vy jste strašně krásný.

0: vám věc řeknu.
1: Zvlášť.
0: Já vím, že bych to tady neměla říkat, ale já bych do toho podruhé šla věsto.
1: A já zase myslím, že ty vypadáš, jako bys byla vdaná 40 let, víš? A podobně. Ale vám přejeme od něj štěstíčka, zdravíčka. To zase
0: ale
1: jako,
0: mě, jo. Ale mě, ať vám to šlapne. No,
1: ať vám to funguje o svatební v noci víc, než tady nevěstě, prosím vás. Ne, že já bych nemohl, ona usnula.
0: Jako dávám trůnu do klenotu i katedrál.
1: A žijte šťastně až do smrti. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Jednou nám před chvílí zvonil telefon, ale ještě jsme tady měli resty, protože chystáme to, co se bude odehrávat v dalších minutách. Ranní program Rádia Čas, Lenča a Radim, jak slyšíte, snad nám to mluví a teď už mluvíme normálně. Pokud jste si rádio zapli jako neplánovaně uprostřed poslední písničky, nebo spíš challenge svatební, kterou jsme tady měli, tak snad jste třeba nikde nebourali, pokud jste byli za volantem.
1: Ano, ano, říkal Ráďa, že pokud někdo třeba doporučil někomu Rádio Čas, říká, hele, po ránu, tam je to celkem fajn, to si naladí. Mm-hmm. A to ten člověk naladil.
0: Tak... No a slyšel, ne, my jenom dneska reagujeme na vtipné historky ze svadeb vašich, nebo kde jste navštívili. Občas tam dějou pěkné bizárky, no a následně pobavila opilá zpěvačka.
1: Ano.
0: No. Nakonec si to vynahradili všichni účastníci, no, mají playlistem z počítače a podobně, tak bychom si na nic trošku zahráli. Nicméně teď si budete hrát vy, protože se nám po víkendu vrací časované hodiny. O co se hraje, Leni?
1: Máme tady poukaz v hodnotě 500 korun na produkty Dr. House a taky produkty pro osobní péči Nibou a Mítu.
0: Přesně řečeno stovka, když tak si už teď mrkněte na web e-shop.ventobohemia.cz, tam se to všechno odehrává, dokonce jsme zjišťovali s Lenčou, že i nějaké ty dobrutky a sladkosti, takže vy umějete sebe, děti, a potom můžete ještě se něco popapat a podobně.
1: Kdyby... Vydrbete sebe, děti.
0: Ježíš Maria.
1: To je nejlepší úvod k soutěži. Prosím vás, časované hodiny, to znamená jednoduchá otázka, krátký časový limit a pokud ji zodpovíte, tak může být ten poukaz váš. Takže já si myslím, že není čas ztrácet čas. Volejte právě teď na 7766 12800 a vaším úkolem je dovolat se kolikátý v pořadí.
0: Čtvrtý nebo čtvrtá jde do hry právě teď. Dobré ráno, Moravo.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Časované hodiny Rádia Čas.
1: Takže ještě jednou e-shop.ventobohemia.cz. Pokud si tam chcete nakoupit celý tento týden, tedy vždycky jako ráno, za 500, máme celkem 3 pokusy v časovaných hodinách, tak dobře poslouchejte a v ideálním pořadí se dovolejte, třeba jako právě teď posluchač Olda. Oline, zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás z rádia.
3: Krásné ráno, jste připraven, máte už zahřáté mozkové závity?
2: Nemám.
1: Nemáte. Aha, já se, protože Lenči jsem říkal teď před vstupem, že vám třeba věřím s otázkou, kterou chceme položit.
2: Jo? No, uvidíme. Jako
1: nesklamte mě, jo?
3: Ano, ano, opravdu.
2: Zkusím.
3: Ráďa ve vás má velké, velké naděje a očekávání.
1: Ne, papa jsem řekl, že vy to dáte, takže Lení, ptej se, jo?
3: Tak Oline, prosím vás, co je těžší, kilo peří nebo kilo železa?
2: No, tak je to stejný, že jo?
3: Ne, peří je lehčí, ne?
2: No, samozřejmě, ale je to kilo.
1: Kilo. Mimochodem, kdo se pohybuje v takovém tom virálním světě televizních pořadů a podobně, doporučuji Poslední růži pro nevěstu slovenskou, kde to byla slavná kauza, jo? Velmi slavná kauza, ano, tak přesně.
2: Jasně.
1: Tak. Jo, a my jsme ještě neodpověděli teda, jak jo, jestli jo, nebo ne, nebo já myslím, že jo.
2: Jo, to sláva.
3: Skvěle, gratulujeme, poukaz do Vento Bohemia je váš.
2: Skvěle, já vám moc děkuji, těším se.
1: Ty hezké nákupy online mimochodem obstaráte vy nebo partnerka? Právě to klikání na spol, tak to myslím.
2: To uvidíme, to spol, mrkneme se na to, co tam bude, uvidíme.
1: Přesně tak, užijte si to, mějte se krásně, naschle.
2: Moc krát vám děkuji, mějte se krásně, taky přeji krásný den.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Tak ještě jedna taková malá pohádka předtím, než si dáme čerstvé zprávy a my dva vyrazíme na skok do kuchyňky nějak se nakrmit. Mimochodem dobré ráno s rádiem Čas. Píše nám Eva, svatební den, vzpomínka celkem záživná. Můj teda už bývalý manžel, jsem přes 15 let šťastně rozvedená, zlomil týden předem na rozlučce, kde měl striptérku nohu při této show. Aha, on si asi zlomil.
1: Já jsem se lekla, že to zlomil té striptérce.
0: Ostatně doteď nevím, jak se mu to podařilo, ale asi pití, to je moc démon, ona použila jiný výraz. No tak mi do kostela doskákal v sádře, já těhotná v 6. měsíci, takže hormony pracovaly. No tak dobře, no, farář nás oddal, no a přijdeme na oslavu, já bez pití, naprosto střízlivá, jenom jsem ty lidi pozorovala, no mazec, je vidět všechno i v jiném světle, to můžu potvrdit, to je potom docela zajímavé koukat. Dobře, došlo tedy na únos nevěsty, samozřejmě on hledal, pil, skákal, no a jak mě teda nenašel, tak mě dovezli zpět a když dovezli jeho v tom stavu, hledal, tak se mu hodila na zem prstýnek a že se chci rozvést. No, na rozvod došlo po 3 letech žití a moc se toho nezměnilo, takže pro mě to byla svatba, kterou už bych nechtěla nikdy zažít, mějte se krásně, ale to zase ceníme tu upřímnost.
1: To děkujeme, děkujeme. No. My jsme teda chtěli nejvtipnější historku ze svatby, tohle byla taková nejděsivější historka, ale já jsem pořád čekala to rozuzlení a říkala jsem si, jestli to dopadlo tak, že jste mu zlomila i tu druhou.
0: Já myslím, že s tou slečnou při té rozlučce, že k ní skočil na stůl, akorát to na to ustála, ta striptérka.
1: Já si taky říkám, jak by se u toho dala zlomit ta noha, no.
0: Ale přesně to jsou tyhle ty příběhy. WhatsApp zatím pospává. Jste tam, naši zlatí, 7766 12800, pište, nahrávejte. A čerstvé zprávy má pro vás Martin Fabík.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas.
4: Radio Čas. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Jedu vlakem Českých drah.
12: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Česku lidé omezují nákupy na levných asijských e-shopech. Po zavedení nového cla počet zásilek výrazně klesl. Od listopadu navíc e-shopy ze zemí mimo Evropskou unii zvýší ceny. K současnému clu se tak přidá nový poplatek a některé objednávky mohou být dražší nejméně o 120 korun. Levné zboží z Asie tak pro Čechy přestává být výhodné.
2: Morava aktuálně.
13: V Ostravě se zoologické

přímo v areálu ZOO. Za více než 20 let už tam vzniklo kolem 50 studentských odborných prací. Nově chtějí společně více zkoumat také přírodu a biodiverzitu v areálu. Plánují i společné projekty, přednášky a vycházky pro veřejnost. Přerov chystá velkou proměnu sídliště ve Dvořákově ulici.

0: Oddělení komunikace.
1: Dojde k rekonstrukci stávající komunikace vedoucí podél garáži a k vybudování nové propojovací komunikace směrem k ulici U Bečvy. Součástí projektu bude také úprava vjezdu ke garážím a vznik 58 nových volných parkovacích stání. Proměnou projdou rovněž pěší trasy, stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou.
0: V lokalitě přibude i nové osvětlení a lepší řešení pro odvod dešťové vody.
2: Rádio Čas Sport.
0: A čeští florbalisté zakončili domácí turnaj v Chomutově výhrou nad Finskem 3-2. O vítězství rozhodl ve třetí třetině Filip Langer. Češi tak získali první body a na Euro Florbal Tour obsadili třetí místo. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Srovnáme si čas 7.09, jste s rádiem Čas, Lenča Líšková.
1: Radim Sobeslav Bednář, navíc je 7.9. 7.09, tak to je úplně magické. A svátek slaví Regina, takže všechno nejlepší.
0: Mm-hmm. Je takhle, šmara, vy jste mě lekli, Miloš.
1: Co?
0: Miloš nám reaguje na první otázku v časovaných hodinách, která ano. Dneska zazněla. A já už jsem tak jako, že jsem to citlivý na některé reakce a podobně, ale já předpokládám, že Miloš žertuje, jo?
1: Ano,
0: ale úvod nežertoval, zeptej se. Jenom.
1: Dneska jsme se ptali v časovaných hodinách na to, co je těžší, jestli kilo peří nebo kilo železa.
0: Mm-hmm. A Miloš napsal, prosím, opravte tu váhu kilo peří a kilo železa. Není pravda, že to je stejné. A teď velkými písmeny, puste si to na nohu. Děkuji, ano, přesně tak. Jo. Dobře, tak kdyby to bylo v nějakém balíčku, dejme tomu, ale zlatý jste. Ještě jedna reakce, sice budeme muset vysvětlovat, ale dobře, tak protože WhatsApp dneska tak jako pospává, takže Štefan, jste boží, nechcete v opileckém módu někdy udělat vaše vysílání, byla by to pecka? Asi ne.
1: Já nejsem si jistá, jestli by to 3 hodiny všichni vydrželi.
0: No, my jsme si jenom vyzkoušeli opilou zpěvačku, tak tomu teď budu říkat fenomén, který zmiňujete, protože dneska se vás ptáme.
1: Na nejvtipnější historky ze svatby. A je jedno, jestli z vaší nebo z cizí, to je úplně jedno, co jste prostě zažili nejvtipnějšího a nejveselejšího.
0: Nicméně v rámci těch historek, které přinesl víkend, tak tohle chci zkonzultovat. Je to všude hodně, píše se spousta věcí. Ne, to je jako prostě perlucha, ale tahle mě fakt pobavila. O té čínské dámě, bohaté čínské dámě si četla?
1: Ne.
0: Čínská dáma měla hodně peněz. Nebo má pořád ještě hodně peněz.
1: Tak závidíme, ale přejeme, ano.
0: A líbí se jí jeden mladý herec, ještě takový začínající 23-letý rybízek, jo. Podle fotek jsem viděl, že dáma je trošku starší a podobně. A ona měla tolik peněz, že normálně oslovila filmové tvůrce, aby pro ní napsali seriál. Ona ho celý zaplatí a stalo se, jo, to není to časopis Hrom, jak my tomu říkáme a podobně. A do hlavní role ženské ona a do hlavní role právě ten její idol, cílem bylo to, aby se s ním mohla co nejvíc muckat. Takže pokud se nepletu, v tom, teď nevím, že to byl 20-dílný seriál, měli přes 60 muckacích scén. Pán, který byl asi rád za příležitost, tak jako do toho šel, nicméně poté přiznal, že nikdy to šlo až za hranu, takže paní asi muckala, ošáhávala mnohem víc. A dokonce se ozvali i lidi, to znamená, řekl bych, že třetina muckacích scén a všeobecně takových těch hodně divokých byla vystřižená a podobně. No.
1: To chci vidět.
0: Mhm. Když tak mrkněte na novinky.cz, protože
1: aspoň
0: tam jakoby...
1: kousek.
0: Ano, podobně. No mi se spíš líbí jako to, že prostě tak dáma si šla za svým, jako já to v něčem cením, že jo. Hele, mládenec mohl říct ne, že jo, protože on věděl, do čeho jde, že jo.
1: Jasně.
0: Do seriálu, kde mimochodem režisérka tam prý fungovala jako režisérka, ale spíš jako produkční, paní si to sama řídila a podobně. Ale to musí být neuvěřitelné kvantum peněz.
1: No právě. No. Máš někdy nějakou fotografii, já pořád se snažím tady dohledat, jak oni dva. Jajky, to je spíš jako absolvent, ne?
0: No, říkám, já myslím, že tam bude minimálně generační rozdíl. Oni nikde nezmiňovali jako její věk a podobně. Jo, 23 a 60 je těch 60 líbacích scén, no.
1: Ty jo. No a zvládl někdo se podívat na všech 20 dílů, protože jestli ona to i režírovala, tak jako říkám si, jestli, víš, v jaké kvalitě byl ten scénář v podstatě, nebo o čem to bylo? To bylo jenom o muckání.
0: Mimochodem dodnes, a to si právě ten mladý muž vyčítá, že do toho šel, je považují právě za partnery i v reálném životě, aha. Jo, a podobně, takže, no nicméně jako zase na druhé straně mluví se o něm teď po celém světě, že jo, to je jako, a ono má hezký kukuč, já myslím, že se z toho otřepe a že dostane spoustu příležitostí.
1: No a kdyby ses mohl zaplatit seriál, tak hezký. To je celkem zajímavá otázka. Kdybys si to mohl dovolit, tak s kým bys chtěl hrát v seriálu?
0: Jakože bych si ho právě zaplatil a pak muckal, jo?
1: No ale víš se, tak jako 20 dílů, když už by to mělo být s nějakým idolem, tak
0: já
1: by to
0: rozumím,
1: chtělo
0: ale v tom případě
1: něco jako ulici, že jo?
0: Já vím, ale v tom případě tě poprosím, abys třeba jenom za chvilku jsou čerstvé horoskopy,
1: no.
0: Tak abys do té doby připravila nějakých 10 men, která ti napadnou a já ti řeknu jako jestli jo nebo ne, protože z hlavy ti neřeknu. Já bych pomuckal kohokoliv. Teda, jako, nebo já jsem docela taky jako vděčný muckátor.
1: A nebo se ti tam můžou střídat na každý díl někdo jiný, že jo?
0: Girl, tak to je nápad, jo. No jo, ale zase jako, že by mi všichni do toho šli, protože každý by chtěl tu stejnou částku, že jo. Tady se prostě obětoval jeden 23-letý mladík, že jo. Ona měla jako jednozorné pole.
1: Dobře, jdu napsat seznam a podíváme se na to.
0: Dobře, tak a já si teď musím jenom jak zjistit, jako, jak se stát bohatým.

0: 7 hodin, 17 minut. Lenča, Radim, Rádio Čas. Jenom připomínám, že dneska se vás ptáme na veselé historky, nebo někdy kruto přísně, prostě bizární historky ze svadeb, ať už vašich, nebo ty, které jste navštívili. Takže pište dál, nahrávejte třeba i audio přes WhatsApp. Konec konců o lásce byl i předchozí vstup. Žena tak zbožňovala jednoho mladého herce, pokud se nepletu, on byl singapurský herec, ale jinak šlo o čínský seriál, že si zaplatila takové dlouhé drama, ve kterém hrála jeho partnerku, kde ho mohla víc než v 60 scénách muckat.
1: Ano. A z toho tady u nás v Dobré ráno Moravo vyvstala otázka, s kým by se muckal Radim Soběslav Bednář?
0: Jo, ale sama to asi máš, že prostě jako spousta lidí v tom světě show businessu se ti líbí, takže jsem říkal, hodně nějaká jména a jak to mám hodnotit, jenom jako, že jestli by šel do seriálu nebo nešel?
1: Tak. A tak jde taky o to, do jak dlouhého seriálu, že jo? Někdo je tak nějak na muckání na dva díly a někdo prostě bude na 1050 jako ulice, že?
0: No, jo, dobře. A bylo, o co by teda šlo v tom seriálu, jako že...
1: Tak ty si to platíš, tak to si řekni sám.
0: Muckátor, dobře.
1: Muckátor.
0: A mám hodnotit jenom ano nebo ne?
1: Tak uvidíme, co nám to přinese.
0: Tak říkej.
1: Kdo by režíroval Muckátora?
0: No to ty samozřejmě.
1: Já jo, dobře.
0: No nic.
1: Muckátor. Dobře, no tak samozřejmě, kdo se nabízí jako první je Brad Pitt?
0: Pár epizod.
1: Ty jsi odstřelil Brada Pitta na pár epizod?
0: On by potom měl vyšší požadavky, on by chtěl víc za každou další tu. Prostě tak je dál, co to konverzuješ?
1: Jo, já to vlastně nemám, že soudit, ty platíš. George Clooney, klasika.
0: Možná pár společných scén s Bradem, ano, podobně.
1: Takže zatím nic moc. Leonardo DiCaprio, to je jasný.
0: Ne, děkuji.
1: Johnny Depp?
0: Nepotřebuju, děkuji.
1: To by se nelíbí Johnny Depp.
0: Nepotřebuju teď v seriálu, necháme ho točit Piráty z Karibiku, jo? Oni mi ho neuvolní, víš?
1: Jsem zklamaná.
0: Tak si taky zaplať vlastního Muckátora 2.
1: Já na to nemám.
0: Muckátorka ještě.
1: Musíš vydělat na Muckátorovi 1, abych mohla zaplatit Muckátor 2. Henry Cavill.
0: Od začátku do konce.
1: Jo? Ty jsi na takové... vyrýsované.
0: Ale ne, vůbec ne. Ale pamatuješ si, jak byl na tom veletrhu a nesel si ty hodinky drahé?
1: Aha. Ne.
0: Ano, řešili jsme to spolu. Dobře. Dál. Ano. Národ neřešil hodinky, ale jeho oblečení, ano.
1: Jo, takhle.
0: Byly ty slavné kalhoty, no.
1: Aha,
0: prosím tě, já to nechci vysvětlovat, prosím tě, jo, prostě
1: dobře,
0: jeď dál.
1: Tady si myslím, že bychom se shodli, že bychom dali celý seriál. Keanu Reeves.
0: Teď nebo kdysi?
1: Tak teď jsme aktuální.
0: Může být muckátorce u tebe.
1: Jako u mě, jo? Jakože ty mi dohazuješ nějaké herce, které nechceš.
0: Já ti dohazuju do pokračování, ano, ty tohle probrané. Slavného seriálu, ano, přesně tak.
1: Ryan Gosling.
0: Ne, děkuji.
1: Tak teď všichni teda úplně.
0: No, jsme se nepotkali moc.
1: Ryan,
0: a hlavně
1: ne?
0: V poslední době mám pocit, že má napíchaná líčka. Moc se omlouvám.
1: Jo, to je pravda, no. Tom Cruise.
0: Už ne, děkuji.
1: A předtím jo?
0: V době interview s Upírem rozhodně ano.
1: To by, jako, to by taky bylo.
0: Jako Lestat byl výborný.
1: Jo, no, geniální. Orlando Bloom.
0: Ne, děkuji.
1: A Antonio Banderas?
0: Ano, děkuji.
1: Ano.
0: Ano, děkuji, ano, přesně tak, ano.
1: Dobře, tak jo. A co ten, kdo je teďka takový, se veze na vlně? To je Jacob Elordi.
0: Jo, mohl by se stavit, jakože třeba přijel jako bratránek, já nevím, z Afriky, z Jižní Afriky, protože ano,
1: takže hlavní role Antonio Banderas a Jacob Elordi by se stavili jako bratránek z Afriky.
0: No něco bychom s tím udělali, ano. Ne, hlavně ten představitel Supermana Henry Cavill, ano, přesně
1: ano,
0: tak.
1: Ano. Takže to máme námět na scénář, pokud by to byl zahraniční
0: ano.
1: Seriál.
0: Ty máš ještě české?
1: Tak já mám i české.
0: Bože můj, ale teď opravdu jedeme ano ne, jo, protože Milan Bobek, tak Milan čeká za dveřma, jo, pustíme.
1: Tak Milan si počká, zkne někoho zapomene, čekou nech čekat. Hele, Vojta Kotek. Já taky.
0: Ano.
1: Jako a klidně 100 dílů.
0: Pár epizod.
1: Já chci dozrát.
0: Lení, já jsem říkal, že nebudeme komentovat.
1: Jo, aha, Kuba Prechař.
0: Ne, děkuji.
1: Honza Dolanský.
0: Ne, děkuji.
1: Jirka Mádl.
0: Poradci, ale to by už by mohli slyšet, to je hrozné.
1: Já se bavíme o seriálu, o ničím jiném.
0: Pardon, já jsem tě teď špatně slyšel, poslední minutu jsem tě špatně slyšel. Všechny české herce, které tam máš napsané, rozhodně ano. Ano, tak. Teď mám falešnou píchu.
1: Teď mám jenom o seriálu.
0: No dobře, tak je dál, no.
1: Dobře, Marek Lambora.
0: Ne, děkuju.
1: Ne? Na toho jsem sázela.
0: Já mám proto takové heslo, ale nebudu to říkat. Ano.
1: Dobře, Zdeněk Piškula.
0: Jo.
1: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
0: Ne, děkuji.
1: David Gránský?
0: Ne, děkuji.
1: Václav Neud Bárta?
0: Jo, v poslední době jo, ano, ať se staví. Prostě můžeme to nechat.
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno!

0: Lenča a Radim, dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. Za chvíli nás čeká sekce vlastně až do celé plná otázek.
1: Ano.
0: Kolega Martin Fabík pro nás připravil pár odlehčovacích, ať si trošku jakoby prosvištíme mozky. Já jsem připravil víš nevíš dnešním datem, což je 7.9. A kromě toho ještě dneska ráno pro vás máme minimálně dvě kola časovaných hodin. Jo?
1: Takže ale jak když se dívám na hodiny, my jsme se trošku sekli s tím, jak jsi nemohl vybrat casting do svého seriálu.
0: Sekli, že jsi mi dávala spoustu herců na výběr. To pozor jako vždycky jako úhel pohledu, jo.
1: A tak jako casting, tam přijde třeba 500 lidí, jo.
0: Mohli jsme skočit u Kevila.
1: Fakt?
0: No asi jo, jako z toho, co jsi řekla, tak.
1: Takhle, takže máme Henryho Kevila, dobře.
0: Pořád vidím, no, teď jako
1: Radim Sobeslav Bednář a Henry Kevil v hlavní roli seriálu
0: Muckátor.
1: Muckátor.
0: Už toho necháme. Jinak dneska pište, nahrávejte, mimochodem teď jsem fakt pochopila, jde to krásně vidět i na komunikacích třeba WhatsAppových, jo, že jednak je pondělí a teď opravdu ten čas vypravování sebe do práce, ale hlavně jako mládež do školy a
1: přesně
0: podobně.
1: Tak.
0: A po 8. hodině to zase začíná užívat. Ale kdyby něco, zážitky ze svadeb, takové ty bizární, usměvné, pište, nahrávejte. No a máme tady jeden rest, nejvyšší čas na Milana.
1: Milane.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Orientace bude především na věci domova, ale také na ty praktické, pragmatické. Skvěle nám bude fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci budou velmi intenzivně prožívat své city. Ryby mohou zažívat pocity rozčarovanosti a štíhly budou mít schopnost vědět více než jiní. Vodnáři mohou zažívat drobné neschody s blízkými. Váhy by měly mít den spíše neslaný nemastný a blíženců bude všude plno. Beranů se bude držet štěstí. Lvy by měly být obezřetní, zejména na cestách, a střelcům se budou věci poněkud zašmodrchávat. Kozorohům půjde dobře vzdělávání. Pany zaznamenají nárůst energie a býci by měli disponovat velkou stabilitou, ale i silou. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Mateřství přináší

0: elektrospecialista.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
2: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
3: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
4: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
6: Bylo půl osmé, Lenča Líšková.
7: Radim Soběslav Bednář.
6: A protože ve dvou a více se to lépe táhne, ve studiu s námi i kolega Martin Fabík. Marťo, ahoj, zdravíme.
8: Ahoj, dobré ráno.
6: Ahoj. Nebudeme se ptát, jaký byl víkend, budeme se ptát spíš na dnešní téma, protože to je takové vděčné, a to jsou svatby. Jo, Lenča ti ještě takové jako upravuje ještě trošku mikrofonek, tak. Ne, že by Martě neuměl s mikrofonkem, ale zabírá nás taky kamera televize Rolex, takže tím to zdravíme. Ano, vždycky jako to dolazení musí být jako precizní, tak. Co furt píše ten Jirka?
7: On to tady ladí.
8: Špatně, nebo?
7: On tady ladí postavení Martina Fabíka, ale už je to prý dobré. Už píše děkuji moc, takže je to v pořádku.
6: Fajn. Hele, já se moc omlouvám, ale já vám to musím přečíst. jak se mě někdo ptal, nevím, jestli ty nebo můj kamarád Martě pro změnu z Brna, on říká, je jako je někdy, kdy na to nemyslíš, jo, a teď poslouchejte, jo. Kdyby se mu chtělo, může 7,5 cm ke slečně Ferce.
7: To je moje přezdívka tady.
6: To bylo 12 a podobně. Takhle je to lepší. Teď je to 9,3, děkuji moc, bože, já to vidím všude. Marťo, byl jsi někdy na svatbách, nebo jako je ti dobře v takovém prostředí?
8: Hlavně jenom jednou na svatbě.
6: A byla to taková ta strojená, nebo taková ta uvolněnější, já nevím, louka a podobně?
8: Taková klasická asi, to bylo 20 roků zpět, takže.
6: A dojmy, jak jsi tam cítil, protože já je moc nezvládám.
7: Počkej, 20 roků zpět, kolik ti bylo? 3?
8: Bylo mi 6.
6: Takže No.
8: Byl to rok 2006, moje teta se vdávala se strejdou. A bylo to ve Frýdku.
6: A děti to vnímají jinak asi, ne?
8: Mně bylo dobře, tam bylo jídlo, hry, peníze se tam házely, rýže se házela, takže bylo dobře.
6: Leni, a ty zmínila jsi vůbec jako nějakou veselku, která ti jako moc nesedla, nebo ses jako tam aspoň nebavila, nebo všechno tak nějak jako...
7: Jako, že mám říct
6: nuda,
7: do rádia.
6: Nuda, šečeť a podobně.
7: To tehdy se vdávala moje kamarádka a bylo to úplně na prd. To nemůžu
6: ano,
7: říct.
6: Přesně tak. Dobře, ne, můžu se zeptat jinak?
7: Žádný průšvih jsem nezažila.
6: A myslela jsi to někdy, to, co zprávě teď řekla?
7: Ne, že to bylo, to ne, protože každý to má tak, jak to,
6: po svém.
7: Tak jak se mu to líbí.
6: Je to o ženichově a nevěstě, ano.
7: A já to jako vlastně teďka to nějak nehodnotím, nebo prostě to má každý, jak chce a jak se mu to líbí. Ale je fakt, že dřív, kdysi dávno jsem byla na svatbě, která mi nesedla takovou jako sešněrovaností a takovým tím, takovou tu oficialitou, ale až úplně za hranu. A to teda, tam jsem se necítila dobře. Neznamená to, že byla špatná ta svatba, ale měla jsem pocit, že mám prostě vedle v zadku.
8: Tam byla.
6: Pár blízkým lidem, opravdu pár blízkým lidem jsem v životě řekl ano a jako fakt jsem si to odpotil a odstrápil se. Teď doufám, že teď všichni, jako co mě znají široko daleko, když mě znají, tak mě jako netrápí tím třeba, že mě pozvou. Já čekám, protože pár lidí je tady jako pořád ještě tak jako krouží kolem, tak jsem zvědavý. Jo. A nebo vlastně, samozřejmě, kdyby to byla taková, hele, pojďme si zajít někde ke stolu a posedíme a podobně, že na louce, tak to jo, ale...
7: Takže vlastně, až se budu vdávat, tak ti udělám největší radost tím, že tě nepozvu.
6: Já bych se toho v dohledné době nebál. Podíváme se do kalendáře.
5: Dobré ráno, Moravo.
9: Dobré ráno, Moravo.
5: Víš, nevíš.
6: Dobrý, je to v pořádku? Je to dobře, fajn.
7: A já jsem jenom chtěla říct Martě, to já tady mám pořád, víš?
8: Jo, to je dobré, to je super.
6: V roce 1856

0: Hradci odbyla svou českou premiéru. Byla to česká verze opera Bludný Holanďan. Kterého autora? Kdo napsal Bludného Holanďana?
1: David Jones.
2: Kdo?
3: Nic to je.
2: David Jones?
3: No to je někdo jiný.
0: No ne, on říkal postavu z Pirátů, ne?
2: Ano. No,
0: z Karibiku, no.
2: Máš možnosti.
0: Jasně. Verdi, Wagner a nebo Puccini.
3: Verdi. Je to Verdi.
2: Já souhlasím.
0: A je to Wagner. Ne, vůbec dobře. Tak a teď dobře poslouchejte, i když teď už vím, že stejně budu dávat nápovědy. Řekli jsme tady Wagner, jo? Aha. Které z těchto děl není jeho?
3: Je, no to je super.
0: Lohengrin, Tristan a Isolda nebo Nabucco?
2: Nabucco. Nabucco je někdo jiný. Mhm.
0: Jasně. Verdi, přesně.
2: To je Verdi.
0: To je ten pan Verdi, ano, tak jo. Před 30 lety koncertoval v Praze na Letenské pláni Michael Jackson. Velké to tehdy bylo. Dáte dohromady jména jeho dětí? A třeba i jedno nebo dvě budou fajn. Byli to tři potomci.
2: Tak já si pamatuju jenom to jedno, jak byla ta aféra, jak ho ukazoval z toho balkónu. Mm-hmm. Nebo okna, tak. Mm-hmm. Ale jak se jmenoval? Jak se jmenuje?
3: Mm. Tam Jamie někde v tom?
2: Ne,
0: není tam Jamie.
2: Není tam Jamie, ne. To bylo s Priscilou tehdy?
3: Alisa, ne.
0: Ne, všichni ty potomci, to byla přece ta taková ta zdravotní sestřička, která byla tu náhradní maminku.
2: Náhradní maminka. Mhm.
3: Ale
2: jak to, jak to, ne, jak to řekneš, tak já to si to budu pamatovat, budu to vědět, ale teď to nevím. Máš možnosti?
0: Nemám možnosti, protože máme spousty otázek, tak jako u dcery snad řeknu hlavní město Paříže anglicky.
2: Hlavní město Paříže?
0: Anglicky.
3: Paris.
0: Přesně tak, ano. Paris Catherine Jackson, to je dcerka. No a synové, to mi tak nějak uniklo, u toho prvního jo, u druhého už jsem to nezaznamenal, Prince Michael Jackson první. A ten druhý syn se jmenuje Prince Michael Jackson druhý, jen tak na okraj.
2: Takže jako Paris a Prince, jo.
0: Ano, yes,
3: girl. Tripe, no.
0: A ještě mě zajímá, jak se jmenoval jeden z nejdražších videoklipů jeho kariéry, tady kromě třeba zmiňovaného Black or White, kterou často říkáme, který naspíval a natočil se svou sestrou Janet.
2: Aha, to nebyl Thriller?
0: Ne.
2: Já jsem se, že nejdražší byl Thriller.
0: Říkám jeden z... nejdražší a podobně.
2: A s Janet, co on dělal s Janet?
0: Ta vesmírná loď.
2: Já vím.
0: Je to z roku 95 a pořád je to geniální.
2: Já to vím, já to vidím, ale nevím,
0: co to je. Je to krátké slovíčko. Teď už vám ale nemůžu dát nápovědy, protože v těch ostatních byly delší to.
3: A kolik je písmenek tam?
0: Tak jo, tak já zkusím umělecky napovědět, akorát s tou budu mít spíš jenom diváci televize Relax, jo? Můžu?
2: Ano. Aha. Scream!
0: Je to tak. Před 90 lety uhynul v tasmánském Hobartu poslední známý exemplář zvířete, kterému se říkalo třeba tasmánský tygr. Ale pod jakým jednoslovným názvem ho ještě známe?
2: Tasmánský čert, ne?
0: Jednoslovný název. Tasmánský čert je něco trošku jiného.
2: Aha.
0: Tasmánský tygr a jak se mu říkalo?
2: Možnosti.
0: Mhm. Dodo, kivi, vakovlk.
2: Vakovlk je jedno slovo?
0: Ano, je to jedno slovo.
2: Kivi je pták.
0: Je to jedno slovo.
2: Takže vakovlk.
0: Ano. A mimochodem, proč se mu říkalo vakovlk? A teď zkuste vako? Zapojit fantazii.
3: Mhm. Měl nějaký vák kolem sebe, ne? Nebo...
2: Hodně papal a měl kolem sebe...
3: Ledvinku a taštičku.
2: Nosil ledvinku, no. A nebo hodně papal a měl kolem bříška vak.
0: Tak já jsem chtěla jenom, ať se vyjádříte, chcete nápovědy, dal jsem si záležet.
2: No.
0: Buď to třeba jeho mláďata dorůstala ve vaku, podobně jako u klokanů. Potom zásoby se jim skladovaly v roztahovatelném břišním prostoru, který tvořil vlastně takový obrovský vak potravin na zimu.
2: Ale to mě dělá taky. To mě normálně dělá taky.
0: A nebo součástí jeho tlamy byl velký vak, do kterého střádali potravu.
2: Tak to bříško, já si myslím, že to bříško.
3: To Bčko, no, to bude.
0: Mhm. A je to takový ten klokánek.
3: Jako klasika,
0: fakt?
3: Jo?
0: Takhle malinkatá mláďatka se mu narodila, vyškrábala se do vaku a tam dorůstala podobně jako u klokanů. No.
2: Já myslela, že klokani jsou jediní, kdo mají to mláďatko venku.
0: Když si dohledáte mimochodem vakovlk, tak třeba i na Wiki objevíte záznamy z 30. let 20. století právě z toho Hobartu, jak tam chodí ještě po pokleci. Je to mrazivé, že prostě tohle zvířátko už není. No. Dneska má narozeniny i tento muž, zpěvák, herec, velmi zdatný podnikatel. Já myslím, že by to měla být minimálně obou, ale Martina Parketa určitě. Já.

0: To je Michal David?
1: Ano. Není to Michal David, ale byl v té jeho stáji, pokud se nepletu nějaký
2: Což
1: čas.
2: Což je? To je spiknutí. Jak
0: tak to,
2: kde
0: to
2: Michal
0: je?
2: David?
0: Ty jsi se taky myslel, že to je Michal David. My jsme si to mysleli oba.
3: Já se zeptat chtěl, proč jsem člověk jen?
0: No. Já nevím.
2: Možnosti, prosím.
1: Kamarádo deště.
0: Lukáš Vaculík. Sak vám tofy!
4: Nervy moje.
1: Proč to neřekl hned? Dneska má svátek narozeniny Sagvantofy. Uhádněte, kdo to je.
0: Ne, tak stačí kamarád do deště, nebo prostě nějaký, já nevím,
2: Michal David skandál. Protože...
0: Až teďka.
1: No, vždyť jsem vám pouštěl písničku. A to jste nepoznali, já to řekni nápovědu, já řeknu kamarád do deště a ona mě zdupe, že jsem dneska kamarád do deště. Hele, ale už do Zlenko Líšková. Exotický vzhled i jméno má hlavně po tatínkovi. Jaký byl tatínek původu?
0: Turek.
2: Tofy, to bude...
1: Ne, a nebudu ti ho dávat do nápovědy, jo, abyste se trápili, tak ať se netrápíte.
2: Tofy bude Bulharsko.
1: Maďar, Arab nebo Kurt?
2: Super, tak ani jedno.
0: Tak já bych řekla Arab, ale bude to Kurt.
1: Je to Kurt a uznáme ti to. Konkrétně myslím, že to byl irácký Kurt. No a v roce 1998 byl založen, jinak bavíte se?
2: Jo? Ano, jo.
1: Internetový vyhledávač Google. Já to dávám strašně rád, myslím, že už i ty jsi to měla a podobně. Jeho základem bylo slovo Google. Oni, když to normálně zapisovali, ten název, tak tam udělali chybu, jo? Takže Google. Tak jaký je to výraz, nebo co Google znamená?
2: Google?
0: Já to nevím.
1: Teď jsme se vrátili o rok zpátky, ty to si brečo. Přesně pamatuju, že jsem se ptal
0: to před rokem. No, tak ale já vždycky skončí víš, nevíš a já to úplně jako zapomenu. Google máš možnosti?
2: Google.
1: No jenom, ať jako se tady netrápíme,
2: nebo
1: výraz chemický, výraz astronomický nebo výraz matematický.
0: Já bych řekla, že astronomický.
1: Zase se neschodli děti moje.
2: Matí.
0: Tak já
2: dám mám přednost, prosím.
0: Tak astronomický.
2: Matematický, že?
1: Yes. Děcka, Google je číslo složené z jedné jedničky a za ní je stovka nul.
0: Aha.
1: Prostě mega číslo.
2: Google. Jo, proto tam je to
0: Jo, to dává smysl. No. Jsem zvědavá, jestli za rok si to budeme pamatovat. Protože nám to dá zase Ráďa znovu. Tak uvidíme.
1: Teď jsem volkl poznámku. Marťo, děkujeme a mimochodem taky ty máš pro nás taky takový malý speciál, tak po 8 se budeme těšit. Jo? A vám všem hravé pondělí, to především.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas. Tak když spolu spíš.

0: Je 7:45, 7. zářijový den v kalendáři, ach ta moje paměť, Regina, že jo, říkám to správně. Ještě mi napadlo, protože ty jsme dávala krásnou nápovědu Reginu z Vyvolených, pokud se nepletu, Regina Řendová, herečka.
1: Ano, taky.
0: Říkám to správně, bota jménem Melichar? Byla to ona?
1: Myslím, že jo. Počkej, jak ona se tam jmenovala?
0: Oni používali často příjmení, jenom si pamatuju ten fenomén Hromnic. Jo, přesně tak.
1: Nepočkej, ne, Lamková byla...
0: To byla ta, co nosila ty Hromnice, ne?
1: Co měla Hromnice. Mm-hmm. A on jí přece říkal ten do chleba.
0: Ano, Regina Řendová, role bota jménem Melichar.
1: Jmenovala se do chleba, že? Ten, co jí balil.
0: Aha.
1: On jí říkal tím příjmením.
0: Mm-hmm. Jo, už vím, tak jo. A už bychom si asi jako napověděli. Jo, víš co? Představ si takové slavné francouzské krále, hlavně to období těch sluncí a podobně.
1: Ludvíková.
0: Girl, Ludvíková. Teď jsme si rozuměli, přesně tak. Jolanka Ludvíková, ano, přesně tak. Ano, no. Tak prostě, jestli nás poslouchá jedna nebo třeba i stovky Regín, přejeme vám krásný svátek. Jenom jsem chtěl říct, že před malou chvílí kolegové se tu sešli docela jakoby v dobré pohodě, náladě a jako tělesně taky v pořádku, ale kdybychom byli celý rozlámaní, tak myslím, že nás jako aktuální víš nevíš hodně rozbilo a probralo, ano. Měli jsme tady velké diskuze kolem toho.
1: Tak nějaká... protože prostě, když máme uhádnout Segvana Toffyho,
0: ano.
1: Taky nechápu, proč jsme nedostali hned nápovědu Kamarád do deště, anebo píseň Dávej ber.
0: No právě proto,
1: já jinou píseň od Segvana Toffyho prostě neznám.
0: Někdo skoro třicátník, někdo už čtyřicátník a jakože, tak jako, já vám nemůžu dávat, kolik je 2+2, aby uhádla, že 4. Stejně by řekla 5.
1: Prostě ale Segvan Toffy, jako,
0: no.
1: Co jsi tam dala za písničku vlastně, jak jsi to jmenoval, co to vůbec bylo?
0: Malíř.
1: Malíř.
0: Já jsem hledal takové ty méně známé, přesně tak, no, to byla taková tklivá balada, no.
1: Kdo zná Malíře od Segvana Toffyho?
0: Kdo zná jeho hlas? To už bys měla znát, ano, podobně.
1: Tak ale tak tady v Malíři byl úplně jiný než dávej ber, dávej co máš, co můžeš, dávej ber.
0: It's a final countdown. Yeah. Lenča to zpívá teď pořád a podobně. Ne, tak dobře, takže to znamená, kdo chystá na zítra, ty nebo Marťa, budete mít jenom jednoduché otázky, jo?
1: Ano.
0: Pro první třídu, ano?
1: Tak, přesně tak. My dobře. To budeme mít krásné, jednoduché, to úplně pofrčí jak namydlený blesk, to budeš mít radost a navíc ti to zvedne sebevědomí. My jsme dobití jak Segvan Toffy po Kamarádovi do deště teďka. Mm-hmm,
0: dobře, já vám to připomenu zítra. V každém případě jako necháme se inspirovat a do časovaných hodin na vás jdeme opravdu s jednoduchými otázkami. Nakupuje se opět za 500, tady pokud se vám zadaří na e-shopu ventobohemia.cz. Mm-hmm. Doporučujeme, protože tam se poňuňáte, ať už sami, většinou to jako dáváte pro rodinu, ale já myslím, že kdyby byl člověk sobec, tak vlastně si koupí nějaký ten čistící prostředek od doktora Hause, potom produkty osobní péče Nibo a Mitu a to je všechno vlastně od zhoru, od vlasů, pleť, ježišmara, tam toho mají.
1: Prostě se tak nějak jako vydrbete celý, jo, od hlavy až k patě.
0: My vás nehodláme vydrbat.
1: Ne, my vám dáme ten poukaz za to, že se dovoláte ve zvoleném pořadí a odpovíte správně na jednoduchou otázku. Ta otázka bude jednodušší než dnešní víš, nevíš, protože jsem ji dělala já.
0: Lenče se začíná poruchávat mikrofon. Kdybych tady byl jenom já, tak jenom se dopředu omlouvám, ano?
1: Takže 777-038-936.
0: 777-038? To vůbec nevím, co je. Nevím, či mi dáváš číslo, ale teď jsme právě použili GDPR. Mimochodem, Tomáš, za to vyvolejte 776612800. Já si dávám potlesk za to, že to vím. A určuji 5. v pořadí, protože to nemá cenu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na DEK.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Časované hodiny Rádia Čas.
1: Kdo ví, poví, a chtěl jsem říct, pošle to dál, ne, nepošle. Pokud uhádnete i tentokrát v časovaných hodinách, tak nákup za 500 na e-shopu ventobohemia.cz je váš. Lenča, radím, kdo volá? Dobrý den.
2: Ahoj, tady Marta.
1: Je, taková energie,
3: to
1: že?
3: Hezké, jo, krásný jo. Den, Marti, my jsme rádi, že jste se dovolali. že jste se dovolala, protože to číslo, já jsem ho trošku pomotala. Každopádně, jaké máte ráno, co jste dneska dělala, protože vy zníte tak pozitivně, že já to chci taky.
2: No, jdu teďka s dcerou na kojení.
1: Počkejte, no. Ale dcera má, počkejte, takhle, záleží, kolik má roku.
2: 12.
1: Tak to ještě dobrý, tak to, ať se to brzy vyřeší, jo? Není to žádné drámo, můžeme přát brzké uzdravení, jo?
2: Jo, ne, to je taková běžná věc.
1: No a protože máte dceru, tak se nemůžeme nezeptat, třeba vaše svatba byla něčím kuriozní nebo proběhla úplně ukázkově? My je dneska řešíme na Rádiu Čas.
2: No, myslím, že byla úplně běžná, klasická, bylo to už před 20 lety, takže taková ta běžná veselka na úřadu a pak v restauraci.
1: Takže takové takže jako neurazí, nenatchne, ale v dobrém slova smyslu, jo?
2: Ano, asi tak nějak, jo.
3: No a líbilo se vám to, líbilo se vám celý ten den a ten obřad?
2: Úplně, jako já už bych si svatbu nechtěla znovu zažít, jako já nejsem moc ráda ve středu pozornosti, takže mě to moc nedělalo dobře.
1: Bylo toho moc, že jo? Bylo toho moc.
2: No, takže já jsem byla ráda, že už to mám za sebou.
1: Já to nezvládám ani v roli hosta, takže vám rozumím.
2: No.
1: Tak, že jste taková jako ňuňaná, tak my taky máme pro vás takovou hezkou ňuňanou otázku. Leni, máš slovo.
3: Marti, která kapela má na svědomí hity jako Dancing Queen, Waterloo anebo Mamma Mia?
2: ABBA.
1: To byla možná nejrychlejší odpověď a jak říkáme, protože jste taková ňuňaná.
3: Tak vás nebudeme napínat a gratulujeme.
1: Je to doma.
2: Děkuju moc.
1: Je to doma. Vy už asi trošku myslíte na to doktora, že jo?
2: No, ještě se musím dolíčit a...
1: Jo, takhle. Udělat tak si krásnější pro svět, ale pokud máte tvář podobnou jako váš hlas, nebo to, jak působíte, tak musíte být královna krásy.
2: Děkuji.
3: Rádi, už nezdržuj, jdeme na kožní.
1: Dobrý. No. Držíme palce, naschle.
2: Moc krát děkuju, nashledanou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Krásné pondělní ráno s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Píše nám Zuzka. Před 37 lety v den naší svatby byla velmi tuhá zima, 2 metry sněhu. Když jsme jeli z obřadní síně k fotografovi do sousedního městečka, z ničeho nic se před naším autem vmísil otevřený pohřební vůz z rakví a věnci. Jel krokem, protože byly velké závěje, nedalo se ho předjet a jeli jsme za ním asi 15 kilometrů. Zuzka. Hezké výhledy, no, první svatební den.
1: Jo,
0: to jsou perličky. Ano, přesně historiky. Takové věci chceme slyšet. No.
1: Přesně tak, protože dneska se vás ptáme na nejvtipnější nebo nejzábavnější historky ze svatby, buď vaší, anebo někoho blízkého, je to úplně jedno. Já se podívám ještě na Facebook, jestli nám tam něco přibylo, nebo můžu přečíst. Tak pozor, jo, budu to číst poprvé, takže nevím, co tam je.
0: Yes, girl.
1: Tereska píše, na svatbě mého bratra měl DJ nachystanou takzvanou balonkovou show. Princip spočíval v tom, že si tým nevěsta a tým ženích vybrali stejný počet lidí, kteří si ze zadu museli uvázat každý nafukovací balónek. No a pak za zvuku hudby vždy jeden stál opřený o pult a druhý ze zadu k němu přistoupil a balónek s měšnými pohyby měl prasknout.
0: No, jaká ta kopulace, no.
1: To znáte, to je taková klasika. Jistě si dokážete představit, jak to v sále vypadalo, zvláště když ze zadu přistoupila žena a tyto pohyby dělala na muži, nebo když se setkali dva muži či dvě ženy. Řeknu vám, že jsme se všichni smíchem popadali, teda soutěž to byla opravdu náročná.
0: To jsou takové ty momenty, kdy se přiznám, jako kdyby náhodou to někoho napadlo třeba na team buildingu, na svatbě, já musím jakoby v tu chvíli strašně nutně na záchod a podobně. Mm-hmm.
1: Jo.
0: Nebo to nebudu říkat svoje triky, nebo mi někdo strašně nutně volá.
1: Jo, jasně. Zrovna něco neodkladného, že?
0: Mm-hmm.
1: No a co vy a vaše vtipné historky ze svatby? Těšíme se na ně na Facebooku a také na 776612800.
0: Je 8 hodin, čas na Martina Fabíka.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Řidiči aktuálně si dá

0: Srazila se tady dvě osobní vozidla, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá řidičů, kteří za volantem používají mobilní telefon. Policisté letos do konce srpna řešili přes 26 tisíc takových přestupků, téměř o desetinu více než loni. Zadržení telefonu při řízení hrozí až 4 body a pokuta až 10 tisíc korun. Problémem ale není jen samotné telefonování. Řidiče může rozptýlit také psaní zpráv nebo sledování displeje. Právě ztráta pozornosti může v provozu výrazně prodloužit reakci na nečekanou situaci.
1: Morava aktuálně.
0: V Českém Těšíně přibyly nové turistické ukazatele, které lidem usnadní orientaci ve městě. Celkem 14 nových sloupků ukazuje cestu k nádraží, muzeu a informačnímu centru. Značení je v češtině, polštině a angličtině a navazuje na podobný systém jako v polském Češíně. Obě města tak společně propojují turistické trasy a návštěvníkům usnadňují objevování zajímavých míst na obou stranách Olše. Olomoucký kraj dokončil proměnu rodinného domu v Bulharské ulici v Olomouci. Ten nově nabídne zázemí 6 dětem z dětského domova Šance Olomouc. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí Lenka Kovaříková.
2: Nejde jen o zrekonstruovaný dům, ale především o vytvoření skutečného domova. Děti budou žít v malé skupině, budou mít vlastní pokoje, společné prostory i zázemí pro volný čas. Právě takové prostředí jim může pomoci získávat větší samostatnost a připravovat se na život mimo dětský domov.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české basketbalistky byly blízko první výhře na mistrovství světa. Nakonec ale podlehly Číně 70-74 po prodloužení.

0: Celzia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas.

0: Tak co, hýčkáte se, ňuňáte se, máte se fajn. Lenča Radim, společně s námi ještě po zprávách kolega Martin Fabík ve studiu Rádia Čas. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Vám všem hezké pondělí, zdravíme, Regíny mají svátek a ještě pokud pořád pocit, že nejste probraní, jo, i když jste odvedli děti do školy a podobně, teď běháte kolem dětí doma třeba nebo na pracovišti, tak zkuste se s námi trošku provětrat mozky, protože tady máme zase malý, jakoby hravý kvíz našeho kolegy Marti.
2: A to je skvělé, mě to moc baví.
1: Jsem rád.
2: Protože Martě nám každý ráno připraví nový kvíz.
1: Mě to taky baví. To pokaždé něco jiného, no, tak jsem hlavě, jak jste se s tím popisoval.
2: Takže a dáváme si to navzájem, nebo, no, protože já svoje otázky vím.
0: Tak já s čistým jako štítem můžu říct, že snad poprvé jsem měl jako čistý štít, když jsem se na ně koukl, že myslím, že jsem...
1: Že víš,
0: jo, pozor,
1: jako všechno,
0: ne, až na tu jednu, to jsem nevěděl, ale jakoby, dejme tomu z 80%,
2: já
0: že
2: taky
0: vím,
2: no.
1: Svůj,
2: no.
1: Super.
2: Já svůj taky vím. Mm-hmm. Tak jak to uděláme? Řekneme si každý svůj, aby jsme byli zachytré, nebo se to dáme
0: navzájem? Budeme tým a pojedeme spolu.
2: Dobře. Prostě,
0: budeme si pomáhat navzájem.
1: Tak jdeme.
0: Takže
1: na to.
0: Kdo řekl Veni, Vidi, Vici, případně přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem? Já si myslím, že to je Gaius Julius Caesar.
2: Ano, ano.
0: Ano. Pardon, já jsem špatně zmáčkl, ten úplně nejoslavnější, jo, zase.
1: Dobře, zase už nebudem
0: tak. Ale teď potřebuji poradit, protože to je ten, který jsem nevěděl. Život je jako jízda na kole, abyste udrželi rovnováhu, musíte se pohybovat.
2: Aha, tak to nevím. Já vím svoje.
0: Marta se mnou flirtuje, ale to je, prosím tě.
1: Ne, dám na pověru. Mhm.
2: Proč vypozuješ jazyk?
1: Tak ta, no.
0: Rolling Stones, Mick Jagger?
1: Trochu starší.
2: Ještě starší? Jo, Einstein.
1: Bingo.
0: Aha, dobře, no tak to je takové, hele, ale nevěděli jsme, jo, zazad
2: nevěděli.
0: Jako, no, takže tak, no.
2: Tak teď moje, jo. Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.
0: A to znám, no.
2: Malý princ.
0: Ano, Ježíši bingo. Krista, takže De Exupéry.
1: De Exupéry,
2: A přece se točí.
0: Galileo Galilei.
2: Ano.
0: Tak, poznej interpreta a píseň. Nikdo ho nespoutá, jen když on sám bude to chtít. Dřív tajfun a hráč, teď můj vánek a stráž. A když ráno sen má chuť zasít, neuletí.
2: A ti jak líto! Líto!
0: Tajně doufám, že šéf na poradě v úterý zakáže hudební vsuvky.
2: Ať ví, co chce sám sobě, se dovede smát.
0: Takže
2: je
0: zvláštní,
2: jak
0: zvlášť. Poznej interpreta.
2: Lucka Vondráčková.
0: Yes.
2: To mě baví. To je dobrý, to mám ráda. Tak jo, ráda taky. Tak, když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit být do noci sám, v žilách život teče dál, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech.
0: Miraj, když nemůžeš, přidej víc.
2: Je to tak.
0: Poznej osobnost podle indicií, tam se musím pochválit, jo. Smůla naopak, malý zvon, bratrské kořeny.
1: To jsem zvědavý.
2: Smůla naopak?
0: Uh-huh.
2: Al...
0: Ne, smůla naopak.
2: Štěstí.
0: Ano, no. Malý zvon?
2: Zvoneček.
0: Trošku větší.
2: Zvonek.
0: No, a bratrské kořeny?
2: Bratři.
0: Jsme Česká republika.
1: A naši bratři jsou?
2: Zvonečkové.
0: Tak teď už mi chápete, jo, když někdy říkám, že jsem jí něco říkal a podobně, jo, takže tak.
2: Bratři zvonkové.
0: Tak já si dovolím tipovat, protože ano. Začínám být podrážděný, že myslíš Daru Rollins.
1: Ano, bingo.
2: Tak,
1: ano.
2: Jo.
1: Zvonek
0: štěstí.
1: Štěstí
0: myslela Slovensko.
1: A Slovensko.
2: Aha, tak to by mi nedošlo. Mm-hmm. Ale tak svojí jsem uhádla hned, jo.
0: To zase no, to já budu teď dělat.
2: Ne, ne, to budeš, ne. Já řeknu první slovo a budeš okamžitě vědět.
0: Yes.
2: To ti garantuju. Otvovice.
0: A Lucie Bílá. Křesní, a ty znáš její jméno? Pravé?
1: Hana Zaňáková.
0: No dívejte se, tak to je pro Martu.
2: Tam byla nápověda Hana ještě.
0: Jo, aha, dokonce. No tak v každém případě díky.
2: Děkujem.
0: Víc už pro vás udělat nemůžeme. Pokud jsme probrali teď, zkuste třeba i zítřejší ráno, opět začínáme o česti, ale ještě se neloučíme, ještě spousta krásného před námi.
2: Jak vítr.
0: To jsou prostě boraci, no. Čas. Radio Čas.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hity, které milujete, a snad i fajnová společnost ve studiu Rádia Čas. Opět jsme se rozrostli, přišel nás pozdravit a my zdravíme jeho kolega Honza Kavelčík. Honzi, ahoj.
2: Hezké ráno, přátelé.
1: Ahoj, ahoj.
3: Krásné ráno. My jsme se tady bavili, ještě než se zapli mikrofony, o DJingu, takže předpokládám, že máš hodně zkušeností i ze svateb.
2: My jsme probírali, co jsme tak o víkendu dělali, kde jsme kdo byli, kdo kde hrál. No a je pravda, že na svatbách taky hraju. Teď mě zrovna jedna v sobotu čeká, tuším v Dětmarovicích.
3: A my právě dneska sbíráme vtipné historky ze svateb. Tak jestli se ti někdy něco takového vtipného stalo?
1: Ty už jsi musel vidět věcí, Honzi.
2: Já už jsem viděl hodně věcí, ale já spíš přemýšlím, co bylo jakože úplně vtipné. No, nevím, jestli je to z těch akcí, kde jsem byl v té hudební produkci, anebo z těch jiných, ale možná to ani nebude svatba, jestli nevadí, ale spíš stuškovák. Protože to jsme měli v jedné takové restauraci u muzea a my jsme měli takovou fakt jakože hodně hodnou paní třídní učitelku. To byla taková naše máma, no a ona byla taková opatrná, na všechno si dávala pozor. A my jsme byli v té drahé restauraci, měli tam kachličky a my jsme se rozhodli rozbít takovou tu sklenici, víš, jak ona se prostě jakože roztříská na pár kusů, nebo na spoustu kusů a každý si vezme jeden ten střep pro štěstí, no a ona to hodila na tu nejdražší část a všichni tam strašně seřvali, že to prostě nemůže takhle dělat, no tak byla z toho taková špatná.
3: Jajky.
1: Možná jenom takové malé, ne, to není varování, ale spíš upozornění, protože ještě spoustu svadeb máš před sebou. Já myslím, že, nebo takhle zeptám se, jaká je tvoje míra trpělivosti, když už je pokročilá doba a když k tobě, který hraje, chodí lidi jako k živému jukeboxu. A prosím vás ještě tuhletu, no. A prosím vás, my chceme tu, jak dlouho vydržíš, nebo dokáže taky on se říct ne?
2: Jo, no tak je to takové kolikrát složité, zvláště třeba už ve 2 ráno potom, jak oni různě se nahýbají ke mně, posilnění alkoholem, cigaretou a tak dále. Ženy začínají ukazovat sebe vnady a mají pocit, že čím blíž mě budou, tím víc budu jakoby schopen zahrát na přání. No kolikrát je to hodně zajímavé, ale zažil jsem svatbu, to bylo na Prajské, bylo to v Kobeřicích. A byly to 2 rodiny, které byly proti sobě tak nějak, nebo respektive byly zhádané. To tam no, tak
1: takové
2: jako chodí,
1: kapuleti,
2: no.
1: Jo?
2: Vlastně. No a prostě oni, jakože jeden stůl, druhý stůl a takhle to bylo celý večer. A říkali do 2 hrej, no tak byla půlnoc, už všichni tak pospávali, tak jsem si říkal, už jako to bude končit, jo. Fakt jakože spali u těch stolů doslova. O 12:30 se vzbudili a v 1 hodinu se totálně porvali. A to byla teprve sranda.
1: To je, to a ale přesně tohle chceme slyšet, to nás baví, ano.
3: Ale já myslím, že když na svatbě není jako nějaká rvačka, jo, vždycky musí se někdo totálně střískat, jakože už o sobě neví, ne, pak rvačka.
1: Nějaký, ano, střískadel pod stolem.
3: Ano, střískadel, ano.
1: Pozor, potom taky jeden, dejme tomu náš bývalý kolega, proto měl jiný výraz, ale takové to jakoby fyzické tmelení různých stran a podobně, protože tam se spousta lidí seznámilo jednorázově a podobně.
3: Ano, a úlety, svědci, družičky, jo, taky znám, no.
1: No, takže Honzi, my ti popřejeme i do tohoto týdne, ať jako máš dalších pár jako nejenom zážitku, ať můžeš nabírat jakoby zkušenosti pro nás, ale hlavně, ať se dílo daří, protože tě to očividně baví.
2: No, baví mě to. No.
1: Jak řekli Cimrmani, no, mě to baví.
3: Mě to baví.
2: Mě to asi baví. No.
4: Dobré ráno.

0: Tak já hodím s dovolením ještě jednu do placu, protože jak jsme predikovali, jakmile zazvoní ve školách, tak se prostě i víc přesunete k WhatsAppu Rádia Čas, dneska svatby a úžasné zážitky, tak třeba další. Před pár lety jsme pozvali kamarády v sobotu na naše narozeniny, uznáváme. Na zahradě byla velká party a kolem 17. hodiny jsme se rozhodli, že prozradíte, nebo prozradíme velké tajemství, tady je prozradíte, jo. Šli domů, nebo oni možná prozradí velké tajemství, šli domů, oblékli si svatební šaty, aha, a když přišli zpět na párty, všichni s otevřenou pusou koukali na nás, ráno jsme si řekli ano a pařili jsme do neděle. Jo, už jsem to přelouskal správně.
1: A to je hezké, ale...
0: Dělá se to tak občas, ano. Já jsem byl toho svědkem.
1: Takže se ti to moc nelíbilo.
0: Já jsem to zpětně zpracovával. Velmi blízká kamarádka. Nechci říkat, že nejka, ale před pár lety mě pozvala na svatbu. Bylo to na Okoři, kousek od toho, kde bydlíval Petr Habka a bylo takové jakoby pompézní. Oni se neměli špatně, takže jsem se musel nasoukat do něčeho hezkého. Dokonce mě poprosila, jako jestli bych mohl dělat svědka a podobně. No a tak jsme tam přišli, já spocený, nervózní, teď nějakou si řeč musíš chystat a ona si mě zavolala 5 minut před obřadem a řekla mi, že už to mají asi rok za sebou. A že to je vlastně jenom pro formu, protože oni se jeden čas žili v zahraničí, museli vzít jako v rychlosti, aby tam vůbec mohli pobývat.
1: Jo, tak
0: se prostě museli vzít někde na úřadech. Takže vlastně řekla, nic už nemusíš dělat, už si jenom užij ten večer, prostě jim to oznámíme a bude veselo.
1: A tak to je vlastně hezké, ne?
0: Jo, mi se ten večer ulevilo, ale zpětně jakoby po několika týdnech se mi rozleželo, protože já jsem jako několik týdnů byl z toho úplně špatný, no. Jako, že mě tohle mohla ušetřit. Protože
1: jo,
0: už mě
1: takhle,
0: znala.
1: Aha, že ti to mohla říct chvilky. Jako dopředu. Jasně, chápu.
0: No.
1: Ty jsi z toho dělal hlavu až do poslední chvíle.
0: Jo, a fakt to bylo masíčko, no. Já vím, jako, že se to někomu říká jako fráze, ale jako kdo to zná ty stavy, tak to není fakt příjemné, no.
1: Když je někomu to nedělá dobře, každopádně, ale jako příběh krásné.
0: Jo. No. Dokonce, pokud se nepletu, ten, který je tam měl jako na oko oddávat, tak byl v reálu jejich svědkem a podobně a tak dál. No, tak už to máme za sebou. Taková dlouhá pauza, teď už jsme zpátky u sebe, no.
1: Hezká. To jsou příběhy. A co ty vaše? My se na ně moc těšíme na Facebooku a taky na WhatsAppu na 7766 12800.
0: A jak se zařídit dnes? Možná napoví astrologie.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Orientace bude především na věci domova, ale také na ty praktické, pragmatické. Skvěle nám bude fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci budou velmi intenzivně prožívat své city. Ryby mohou zažívat pocity rozčarovanosti a štíhly budou mít schopnost vědět více než jiní. Vodnáři mohou zažívat drobné neschody s blízkými. Báhy by měly mít den spíše neslaný nemastný a blíženců bude všude plno. Beranů se bude držet štěstí. Lvy by měly být obezřetní, zejména na cestách, a střelcům se budou věci poněkud zašmodrchávat. Kozorohům půjde dobře vzdělávání. Pany zaznamenají nárůst energie a býci by měli disponovat velkou stabilitou, ale i silou. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte. potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné sirupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na moje hruska.cz.
7: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
8: Ahoj milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
9: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
8: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?

0: No, je přesně 8:30, hezký nový den.
1: Podíváme se letem světem internetem a tentokrát zavítáme do Maďarska. Tam se totiž uskutečnila zajímavá soutěž, byla to soutěž v kopání hrobů. A to mě úplně zaujalo, jo, jak to vlastně probíhá. No, protože ono to není jenom o kopání jámy.
0: To znamená, takhle půjde o rychlost, nebo bude spíš o čistotu práce, nebo bude o to vybrat jako správný terén, kde je ten zakopaný pes, doslova do písmene, ano.
1: No, překvapilo mě, že je potřeba, vlastně jsou týmy, jo, které kopou ten hrob. A co se hodnotí, je nejenom jako technika, taky dokonce ten jeden kope a ten druhý upravuje hlínu na vrchu, že oni nesmí být oba dva v džuře.
0: Takže kooperace. To je vlastně jakoby hrobařské duo.
1: Tak. Ale to jsem nevěděla, že z bezpečnostního důvodu vlastně nesmí být oba v díře.
0: Takže jištění de facto.
1: Jištění, je to tak. Potom samozřejmě musí ta díra být specificky velká. Tady to bylo, že měla být dlouhá 2 metry a široká 80 cm a hluboká 1,6 metru. To už jako je velká díra. To je dost. Navíc bylo sucho hodně a horko. Takže to se mnohem hůř kope.
0: Je to jednodenní závod? Nebo třeba jako je tam dají a přijdou za týden, jako jestli už to mají? Já nevím,
1: a pokud chápu, že některé je rovnou nechají.
0: Ale znám jako lidi, které bys tam postavila jako s krumpáčem, jako i z řad mých blízkých, jo? Každá ruka levá, tak možná za 2 týdny, jo, tak pojďte. No. Tam bude důlek na kuličky, že jo?
1: Ne, tak tady vzhledem k tomu, že to bylo celostátní mistrovství, tak tady už byli borci a zvítězila dvojice Robert Nagy a László Kis s časem 1 hodina a 21 minut.
0: Děje se na ně na borce, jo.
1: A co se mi líbilo je, že nejenom, že ty si to prostě vykopeš tu děru, jo, protože jich tam bylo hrozně moc, tam je fotka, jak tam 10 lidí kope 10 děr, že? Tak jde taky o to, že ty musíš ten hrob zakopat zase zpátky a hodnotí se i ta povrchová úprava potom, jak to zase zasypeš.
0: Já jenom doufám, že už nehodnotí nenápadnost, jakože by tam museli dát ještě umělý trávník a kytičky, aby nikdo nepoznal, že tam kopali, že jo? Ale jinak teda to cením, no. A hlavně myslím si, jak se říkají takové ty seznamy domácích úklidů, jo? Že třeba při mytí oken opravdu jako spálíš. Tak já mám pocit, že pokud chlapi měli nějaký ten jako kilo navíc po dobrém obědě, tak to museli mít okamžitě pryč.
1: Jako jo, je to velká makačka, je to velká fyzická dřina. No. Škoda, že tady to vypadá, jak kdyby kopali někde na fotbalovém hřišti, že v podstatě se mohlo ušetřit, kdyby to vykopli už rovnou někde na hřbitově do zásoby, že?
0: Ještě tam byla, já to teda zaklepu, pardon, na dřevo, jakoby, že některé vybrané rodiny by tam měly mít cedulku, jakože tento hrob se zúčastnil mistrovství světa.
1: Ano.
0: No, jako, asi by byl dražší. Tak jo, popojedem, víte co, nebudem to zdržovat, vy víte, o co jde. Časované hodiny, dneska 3. kolo, Leni, určitě si pořadí.
1: 4. v pořadí na 776612800.
0: A vy ostatní, příjemný poslech. Bye.

0: Rádia Čas.
1: Tak jsme opět odstartovali, Ježíši Kriste, bože můj.
2: Odstartovali časované hodiny.
1: Ano. Týden, kdy se opět hraje o nákup za 500, tady voucher za 500 na e-shop.ventobohemia.cz. Všechno už jsme představili a pokud vám to bylo málo, tak zase si dáme opáčko zítra, nicméně poslední kolo pro tuto chvíli a pro tento den. Ve správném pořadí, kdo pak? Dobrý den, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem, Milan.
1: Milan.
2: Milane, jak se vám dneska vstávalo?
3: Dneska výborně, ve 4 ráno.
2: Paráda.
1: Mimochodem, podle ozvěny jste v autě, přesouváte se z bodu A do bodu B?
3: Ano, v autě.
1: A místo určení, kam míříte?
3: No, teď jsem ve Zlíně, takže stojím tady na parkovišti.
1: Jo, takhle, vy zníte to totiž strašně soustředěně, tak jsem myslel, že právě jste uprostřed provozu, ne, tak máte čas, jo, na tu otázku.
3: Určitě, no, tak
2: vy už se právě soustředíte na ty časované hodiny, tak vás nebudeme dále napínat, takže Milane, kdo hrál hlavní roli Jacka v Titaniku?
1: V tom Oscarovém Titaniku.
3: Ježišmarja, DiCaprio.
1: A to trošku bolelo teď, že?
3: No.
2: Já jsem se o vás tak bála. To mi nedělejte.
1: No, nepotopil jste se. Ani na těch dveřích, či co, v každém případě je to tam. Mimochodem, viděl jste ho někdy celý?
3: Viděl, jo. To už je hodně dávno.
1: Jako pro mě i po letech jako filmový zážitek, absolutně. To se musí nechat, člověka to pohltí. Leonardo DiCaprio, přesně tak. Takže hezké nákupy, mimochodem, co vy vlastně a onlineové nákupy a podobně? Je to vaše parketa nebo spíš ten poukaz potom jako předáte decentně dál?
3: No, tak využijeme to.
1: Mimochodem, Milane, teď už můžete mluvit, už nesoutěžíme, už se můžete uvolnit a podobně.
3: Ano.
1: Ne, to je všechno.
3: No, určitě to využijeme, no, tak nakoupíme něco rozumného do domácnosti.
2: A tak ano. To je, ano, tak ano. Jednoduché to je. Ještě jednou velká gratulace, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Díky moc, dneska mám zrovna narozeniny.
2: Je, tak všechno nejlepší.
1: Nebo už slavíte, ne, vlastně jste v autě, takže slavit nemůžete.
2: Tak musíme dát hodně štěstí, zdraví.
1: Chcete českou nebo zahraniční?
3: Víte co, já sám skládám písničky, kdybyste chtěli, můžu vám něco poslat.
1: Počkejte, jako vy nám pošlete písničku a my vám chceme jenom zaspívat k narozeninám.
3: Mohli jste mi zahrát v rádiu.
2: Jo, takhle.
1: To už byste musel řešit s naším hudebním dramaturgem.
2: Ale tak, no, tak zkusit se to může kousek, že?
1: Dobře, no tak nám ho pošlete. Takže nám ji pošlete, jo? Znáte mailovou adresu?
3: Neznám.
1: Tak vydržte na lince, řekneme si podrobnosti, jo? Takže oslavenec možná za chvíli v éteru Rádia Čas jako nový hitmaker.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: ať už Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas, dneska můžete zaplnit historkami ze svadeb a v kolegáčci taky budou mít co číst nebo co poslouchat. Nicméně za mě takový pomyslný vítěz dorazil před malou chvílí a přes WhatsApp Rádia Čas nám napsala Libuše. Můj táta chtěl na svatbě telecí medailonky. Tak 2 dny před svatbou jel do sousední vesnice pro tele, pro bíčka, ze Škodovky vyházel zadní sedadla, naložil ho a sedl si k němu, že ho cestou bude držet. Manžel řídil mimochodem. No a v třetí zatáčce už byl bík nervózní a skočil přitom tátovi mezi nohy. Zabíjačka potom byla málem už v autě. Mimochodem v sobotu na svatbě potom chtěla švagrová s tátou tančit, onže nemůže, ona byla neodbitná, tak stáhl kalhoty a říká, chceš to vidět a podobně. Bíček mu skočil mezi nohy.
1: Jajky, jajky.
0: Jo, takže tak.
1: A to můžeš fakt bíčka dát do auta? To už by podle mě dneska moc neprošlo.
0: Ne, tak já vím, že třeba spousta lidí si třeba převáží, pokud mají nějakou farmu, jako pokud je to malé telátko, tak jenom převezeš z bodu A do bodu B, tak doufám. Ježiš, ty máš divnou pointu. Tam tak. Prostě chlap má modré kulky s prominutím a manča jezdí bíčka, prosím vás, jako nejde jako v dnešní době autem a podobně. To není pointa. To není pointa.
1: Dobře, dobře. Pointa jsou vaše veselé historky ze svadeb a Ali píše na našem Facebooku. Náš svatební den byl bez pár dní před 10 lety a vtipnou historku nevím. Aha, ale bylo to dopoledne, to já jsem překvapená, co se tady dočtu. Ale bylo to dopoledne, kdy se vysílalo zrovna v náš svatební den Dobré ráno, miláčku.
0: Aha. To byl kdysi pořád na Rádiu Čas, ale mnoho let zpátky, kdy se třeba dotyčným zavolalo, kteří se registrovali a ty si mohla udělat radost ničím.
1: A to bylo posláno za mým dnes už manželem. Uh-huh. Jo, tak to je hezké. No, což kdybychom chtěli, tak se to nepodaří naplánovat a na závěr dne švagrová prohlásila, buďme rádi, že jsme rádi a budeme v televizi. Tak to asi úplně nebylo ono.
0: Tak to
1: od
0: asi.
1: Nás.
0: Já vím, že se tam točilo kamerou, pak se to dávalo na sociální sítě, ale možná, že to je fakt něco úplně jiného, no. Ale jako je mi to povědomé, no.
1: Jo, aha, což se takhle hláška.
0: To pokračuje.
1: Jo. Že ta hláška se tak ujala, že když jsou spolu, tak musí padnout a vždycky si vzpomenou na ten svatební den. Mysleli jsme si, že jsme u toho byli my, byl to nějaký televizní štáb, ale je to vlastně hezká historka, že něco takového vyšlo právě na ten svatební den.
0: Jako puclíky.
1: Tak.
0: My jsme zasondovali v ulicích Moravy a Slezska, tak vám jenom pustíme výsledek a jako budeme se popadat za břicho, nebo?
2: Tak letošní prázdniny zatím polovina.
0: Aha, pardon,
2: pracovní
0: tak to je něco jiného. To je zážitek z letošních prázdnin.
1: Tak
0: jsme
1: to nebyla úplně svatba.
0: To, že já jdu hledat tu svatbu, jo?
1: Ano, ano.
3: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: A raz, 2, 3, 4,21.
6: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.

0: Radio Čas. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Další muzika připravená, o to žádná, ale pokud jsme vás pořád ještě neprobrali, jo, a jako naše mise začínala už v 6.00, tak prosím vás teď hlavně ne za volantem, ale vy ostatní, posaďte se, zavřete oči, představte si nějakou úžasnou svatbu a co všechno se tam může stát. Lení, jsi ready?
3: Jsem ready, jdeme
2: na to. Ulice Moravy a Slezská, dozvěděli jsme se toto.
4: Tak těch bylo hodně.
5: Bylo to při hře Rok s manželi, kdy soutěž byla až tak vyostřená, kdy jeden ze soutěžících kradl židli a ten druhý spadl i se svou manželkou.
6: Byl problém sundat svatební šaty.
7: Na něho si velmi dobře pamatujeme s manželem. Byl s náma v ložnici můj mladší bratr.
8: Vzniklo jedno takové malé fopa, když jsme se vlastně vraceli po svatební oslavě, po večeru, všichni jsme se moc bavili a je taková tradice, že muž by měl přenést ženu přes práh a já na to opravdu zapomněl. Šel jsem do pokoje, už jsem se odstrojil a žena čekala před vchodem.
9: Nejvtipnější moment. Jak jsme si řekli s prvním manželem ano a můžete si dát políbek, zaznělo. V té době se nosili klobouky. A já jsem měla klobouk a on mi taky šílený políbek dal, až mi ten klobouk spadnul na zem.
2: No, jsou malé věci. Tak za mě teda vítězí jednak bráška při svatební noci.
3: Ano, ano.
2: Což mi připomnělo, to byl středověk, ne? Kdy prý jakoby toho krále s tou královnou obklopili jako dvořaní a koukali se, jako, jak se jim bude dařit nebo ne.
3: Ano, to byla věc veřejná, osobní život panovníků.
2: No a to druhé jsme se ještě zasmáli jednou.
3: No, jak šel do toho pokoje, odstrojil se a nevěsta čekala před prahem, protože jí měl přenést.
2: Ale co si budem...
3: To je dobré, budem, ale...
2: Ano, to se stává každému z nás, ano, přesně tak. Jste pořád spolu, mimochodem, pokud jste se poznali teď v anketě, tak prosím vás, pište, nahrávejte a my máme tady jeden rest, protože dnešní oslavenec, posluchač Milan, který hrál Časované hodiny, tak on říkal, jako, že trošku taky skládá, zpívá si, tak jsme mu chtěli dát dárek v podobě, jako aspoň kousku jeho písničky ve vysílání Rádia Čas, ale...
3: Zatím neposlal.
2: Nikde nic, no. A Milane, narosky máte jenom dneska, nám končí směna za chvíli, jo.
3: Milane, máte poslední 3 minuty na to, abyste to poslal. Jo. Tak šupky dupky.
2: Když pošlete, tak to zhodnotí za chvíli i náš kolega Aleš Klubal, který je u nás hudební dramaturg, víte?
1: Hity, které milujete.

0: Troufám si říct, že k dnešnímu tématu na Rádiu Čas by mohl napsat knihu, možná i román na pokračování, kolega Aleš Klubal. Ali, ahoj.
1: Ahoj,
2: ahoj. Ahoj, ahoj.
0: Protože ty jako v úžasný, jako v dlouhodobém manželství, ale ty seš DJ a ty seš bavič a ty seš moderátor a ty jsi viděl tolik svadeb a hlavně tolik různých jakoby netradičních, já nevím, konců svadeb a tak dál. Je něco zveřejnitelného, vypíchneš něco, nebo se musíme těšit až mezi 9 a 12 na Rádiu Čas?
1: Hele, čteš mi myšlenky, protože já, když jsem tady šel do studia, říkám si svoje svatba, jakože tam nic nebylo, jo?
2: No.
1: Ale těch svadeb, co jsem odehrál, stovky. A těch příběhů, to, jak jsi říkal, zase znovu podotknu, neuvěřitelné, jo?
0: Až, jo?
1: Já možná stejně asi dotyčně nebude vědět, kdo to je, ani takhle si to nikdo nedozví, ale já jsem hrál na jedné svatbě a bylo asi 9 hodin a ty svatby bývají do 1, do 2, do 12, někdy do rána a už tak kolem té 9, já nevím, 9:30 se nám tam jeden mladý pan svlíkal, jo, jakože on se svlékl, udělal se takový balíček z těch svých věcí a kopal si to tím sálem tam a zase zpátky. A oni si ho zase oblíkli, ale on to tak trvalo 15 minut, dal si panák a zase se svlíknul a zase prostě ten fotbal pokračoval z jedné strany na tu druhou. Až ho potom jako taxíkem nějak dostali domů a svatba pokračovala dál.
0: Troufám si říct, že se poznal. Troufám si,
1: ne,
0: že to je tak netypický zážitek, že...
2: Dobrý, ale to je jako skvělý. To je skvělý. Já jsem zažila akorát na svatbě, že jeden muž se taky opil,
1: ano.
2: Ale on ležel na zemi a točil se dokola. Víš, jakože dělal takovou hvězdici. Tak to bylo maximum, no, ale to kopání, to fotbalové, to teda pecka.
1: A jedna taková nevinná, možná, že přišel za mnou muž, tak výšky možná 1,60 m, taková količka, a říkal, že je bývalý, jakože takový mistr v tančení, jo, že by něco předvedl, jestli bych mu dal nějakou skladbu, tak jsem mu tam zahrál nějakou skladbu, on chodil dokola a vykopával, ale to byl dobré, jako nohy nad hlavu a to bylo úplně všechno. A pak mi řekli, že to je místní takový šprýmář, jo. A že prostě se všichni bavili, no tak.
0: Ari, myslím, že bude mít dneska napěchováno historiami, ano, tak. Nicméně my tě poprosím ještě o konzultaci a zároveň tím, jako dá se říct, dáváme dárek našemu posluchači Milanovi,
1: ano.
0: Který se dovolal do třetího kola časovaných hodin, mimochodem vám ostatním zítra další tři kola, tak těšte se. A Milan to tak, jako by, on byl takový stručný, vyhrál a potom na konci řekl, no a já mám dneska narozeniny. A já dokonce skládám, já píšu písničky a podobně, tak jsme mu řekli, že když je teda ten happy birthday to you, že malý fragment pustíme, takže v přímém přenosu, Ali, a protože ty jsi hudební dramaturg Rádia Čas, dopředu si troufám říct, nevím, Milane, jestli to je jakoby výjimka nebo ne, jakože by třeba i kolegové z Rádia Čas Rock mohli ocenit, jo? Je tady název rána, takže nevím, jestli je to ta rána, jako bolavá rána, nebo je to rána, když se jako zraníš, jo? 3, 2, 1, malá ukázka, Milane, všechno nej!

0: Přiznám se, že mi to připomnělo esenci minimálně tří jako velmi známých rockových men nebo kapel, které znám. No, no, no.
1: Mě celkem zaujalo, já jsem totiž myslela, že Milan si to i zpívá, ale on má úplně jiný hlas, než je v té nahrávce.
0: A tak to tak bývá. Já znám spoustu slavných zpěvaků.
2: Já jsem chtěl říct, pokud to není uměla, tak mi spadla brada, jakože ven s tím na pódia, protože to je dokonalé.
1: No, tak a ty, ale my to nevíme, že? A teď jak to poznáme?
0: To už nám musí přesvědčit Milan, takže jakoby dárek byl uskutečněn, jak říká, myslím, že kolegové z Rádia Čas Rock to jako posoudili odborným okem a sluchem, ale nicméně tak splnili jsme přání a hned máme teplej na duši, no ne?
1: Tak všechno nejlepší.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Svinov, v ulici Nad Porubkou. Havarovala tady dvě osobní vozidla.

0: oblasti Královo pole v ulici Sportovní. Osobní auto se střetlo s motorkou. Nehoda se řeší i na Znojemsku v ulici Vídeňská. Srazila se tady 3 osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré ráno, časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Do Evropy míří další vlna veder. Na jihu mohou teploty v příštích dnech vystoupat až na 44 stupňů. Největší horka čekají Španělsko, Francii a Itálii, kde platí varování před extrémními teplotami. Horko dorazí i do Česka, kde bude v úterý až 32 stupňů, hlavně na jižní Moravě. Večer ale mohou přijít bouřky a následně se výrazně ochladí. Podle televize LTV Plus tak po tropickém úterý teploty postupně klesnou.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravské letiště rozšiřuje zimní nabídku. Nově nabídne lety do Keni a prodlouží sezónu v Egyptě. Více uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
2: Odlety budou probíhat vždy v pátek a cestující si budou moci vybrat pobyty na 7 nebo 14 nocí. Letadlo nabídne kapacitu 180 cestujících, přičemž na lince do Mombasy bude k dispozici také prémiová řada. Vedle nové destinace v Africe se rozšíří také nabídka letů do egyptského Marsa Alam. Oblíbená destinace bude z Ostravy dostupná i mimo hlavní letní sezónu.
0: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový sportovní areál. Jeho hlavní části bude asfaltový pump track doplněný o dirt park, tedy dráhu pro kola s hliněnými terénními prvky. Součástí projektu budou také úpravy okolí, nová zeleň, přírodní chodníky a místa k posezení. Stavba by měla začít na přelomu září a října.
1: Rádio Čas, sport.
0: V Mladé Boleslavi fotbalisté Baníku utrpěli vysokou porážku 0-4. Domácí rozhodli 2 góly už v prvním poločase a po přestávce přidali další 2 branky. Mladá Boleslav tak potvrzuje povedený vstup do nové sezóny a drží se mezi nejlepšími v soutěži. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas. Další za hodinu.

No jo, pondělí z kalendáře nevymožeme, ale můžeme si ho zpříjemnit, to zase, jo, vy je Rádio Čas a také Aleš Školbal, takže ať nám to spolu klape. Jinak dnešní téma určitě baví vtipné momenty ze svatby, i když svatební den je ten nej v životě, žádná svatba není bez té nějaké té chybičky. A tak společně vytáhneme svatební průšvihy, tak schutí do toho Facebook, WhatsApp, Rádio Čas tady, tady má místo legrace v bílém závoji, takže napište. No a muzika při pondělku jako kafe po ránu z Rádia Čas hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, váš pondělní parťák, a dneska se bavíme o svatbách, o těch takových těch, no, o průšvihu na svatbě. Vytáhli jsme svatební album, zapátrali v paměti a přiznali se, že některé ty svatební trapasy možná bolí v den svatby, ale potom jsou s nich ty nejlepší historky, co si budem. Takže skutí se zasmějeme i dneska. Já tady mám jednu historku od Zuzky a ta je hodně podařená. A Zuzka píše, před pár lety jsme pozvali kamarády v sobotu na naše narosky. Na zahradě byla velká party a kolem 17 hodin jsme se rozhodli, že prozradíme naše velké tajemství. Šli jsme domů, oblíkli si svatební šaty a přišli zpět na party. Všichni s otevřenou pusou koukali na nás. Ráno jsme si totiž řekli ano. Pařili jsme až do neděle. Úžasný zážitek. Takže svatební průšvihy, aneb co se vám v den svatby nepovedlo, nebo i naopak povedlo. WhatsApp, Facebook, Rádia Čas, napište je. Já jsem si teď vzpomněl na jednu úžasnou hlášku. Slunce, seno, tuším pár facek, tak pamatujete tuhle?
1: Blaženko, já jsem vám přišel jenom říct, že vás asi miluju, že si vás asi vemu.
2: Přestaň trucovat, nebo tam na tebe okamžitě vlítnou!
3: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
4: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
3: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Teď jsem přemýšlel, jak by se dalo říct, víš, nevíš, tak trošku jinak, nebo název, který by možná časáckému víš, nevíš slušel líp. A tak tady jsou ty moje nápady, které jsem před malou chviličkou vymyslel, třeba Mozkovna, jo? A nebo tušíš, nebo střílíš, jo? Pak tady mám ještě typny si. A nebo, jo, a ještě jsem vymyslel, vím kulový, ale typnu si. Tak ne, já zůstanu u toho víš, nevíš, Lenka, Radim a také Martin. A víte co, pojďme při pondělku probrat trošku společně mozkové závity. No, za chviličku tady mám také tipy na báječné akce, které určitě budou lákat nejen o víkendu, ale teď, jak už jsem slíbil, pomaličku tady otevírám ty dveře do IQ posilovny Rádia Čas a pojďte si s námi střihnout víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Před 90 lety uhynul v tasmánském Hobartu poslední známý exemplář zvířete, kterému se říkalo třeba tasmánský tygr.
4: Možnosti.
3: Dodo, kiwi, vakovlk.
4: Vakovlk je jedno slovo?
3: Je to jedno
4: slovo. No kiwi je pták.
3: Je to jedno slovo.
4: Takže vakovlk.
3: Ano. A mimochodem, proč se mu říkalo vakovlk?
4: Hodně papal a měl kolem sebe...
5: Nosil
4: ledvinku, no. A nebo hodně papal a měl kolem bříška vak.
3: Buď to třeba jeho mláďata dorůstala ve vaku, podobně jako u klokanů. Potom zásoby se jim s

0: jaký je to výraz, nebo co Google znamená?
1: To, no tak ale já vždycky skončí víš, nevíš a já to úplně jako zapomenu. Google máš možnosti?
2: Google.
0: No jenom, ať jako se tady netrápíme, výraz chemický, výraz astronomický nebo výraz matematický?
1: Já bych řekla, že astronomický.
0: Zase se neshodli děti moje.
3: Matí.
1: Tak já.
2: Tak, mám přednost, prosím.
1: Tak astronomický.
2: Matematický, že?
0: Yes. Děcka, Google je číslo složené z jedné jedničky a za ní je stovka nul.
1: Aha.
0: Prostě mega číslo.
2: Google. Jo, proto tam je to
1: Jo, to dává smysl.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Začátek nového pracovního týdne je slunečný, taky dnešní odpoledne by mělo být polojasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku dneska pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia.
6: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tak už tuto středu sál kulturního centra Friedland nad Ostravicí a komedie o tom, proč před problémy neutíkat. Velká zebra aneb jakže se to jmenujete s Ondřejem Vetkým a Jaromírem Dulavou. Divadelní představení tady začíná v 19 hodin. Přijďte 12. září do Fulneku na festival Fulnekon do světa Komenského. Takže tuto sobotu vás ve Fulneku čeká den plný historie, šermu, řemesel, hudby, zábavy pro celou rodinu. Když spojíte pivo a hory, je z toho Beer Trek, 16-kilometrový závod, na vás čeká tuto sobotu v areálu Kouty nad Desnou v Jeseníkách. I tady si to určitě perfektně užijete. A ještě pozvu na největší módní událost roku, která se vrací do Ostravy. A Rádio Čas u toho bude s vámi. Více za organizátory Luděk Šmehlík.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: No a teď už jenom fajn zážitky a bavte se dobře. A s rádiem čas zpátky hity, které milujete.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas a také Aleš Škobal, vaši parťáci na dnešní dopoledne. Taky po desáté naše téma svatební průšvihy, takže pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. A protože při pondělku hraje kafe, tedy alespoň u mě, hlavní roli, tak za chviličku o kávě, co jste možná nevěděli. Teď ale nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem i doprava, tedy kde se aktuálně zdržíme na cestách. Bude 10.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Havířově v ulici Dlouhá třída. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Brno-Střed v ulici Křížkovského. Havaroval zde motorkář. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Starý Lískovec ve směru na Prahu. Dodávka se střetla s osobním vozem. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku lidé omezují nákupy na levných asijských e-shopech. Po zavedení nového cla počet zásilek výrazně klesl. Od listopadu navíc e-shopy ze zemí mimo Evropskou unii zvýší ceny. K současnému clu se tak přidá nový poplatek a některé objednávky mohou být dražší nejméně o 120 korun. Levné zboží z Asie tak pro Čechy přestává být výhodné.
1: Morava aktuálně.
8: V Ostravě se zoologická

0: a vycházky pro veřejnost. Přerov chystá velkou proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. Přibydou nová parkovací místa, chodníky i více zeleně, takže okolí bude nejen praktičtější, ale také příjemnější pro obyvatele. Více podrobností přidává Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
1: Dojde k rekonstrukci stávající komunikace vedoucí podél garáži a k vybudování nové propojovací komunikace směrem k ulici U Bečvy. Součástí projektu bude také úprava vjezdu ke garážím a 58 nových volných parkovacích stání. Proměnou projdou rovněž pěší trasy, stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou.
0: V lokalitě přibude i nové osvětlení a lepší řešení pro odvod dešťové vody.
2: Rádio Čas Sport.
0: A čeští florbalisté zakončili domácí turnaj v Chomutově výhrou nad Finskem 3-2. O vítězství rozhodl ve třetí třetině Filip Langer. Češi tak získali první body a na Euro Florbal Tour obsadili třetí místo. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Kdybys měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
4: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
3: Třeba teď mi napadlo jako pro mě, Petronella LaFaya.
4: A co že by dělala za tvorbu?
3: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
4: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
3: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.

0: je mi nejlíp.
1: Pondělní dopoledne, ano, to ještě máme v hlavě víkend, dále se vzpomínáme, jak bylo fajn. Já, když jsem včera jel z Prahy vlakem, tak za mnou seděli dva pánové a to vám musím říct, oni vedli rozhovor a dost dlouho tím způsobem byl si tam ten druhý jo. A co dobrý, a ten druhý na to jo. A manželka má se a zase to jo. A byl si v Praze, jo. Asi po hodině vystoupili, to vám byla úleva, jako kdyby pracovní týden začínal pátkem. Tak ale naše téma, svatební průšvihy. Klidně se rozepište, to jo, neberu, jo, takže pište, ať to je požehnaně, zase to vykřičím do světa. A teď klidně volume doprava, protože hrajeme hity, které milujete, od Aleše Šklobala, pondělí na jedničku.
2: Hity, které milujete, Radio Čas.

0: Rádio Čas, váš pondělní parťák, a dneska jsme společně zapátrali v paměti a přiznali si svatební trapasy, kterým se dneska, no samozřejmě, smějeme. Tehdy to možná k smíchu nebylo, ale dneska jsou to asi ty nejlepší historky, na které rádi svatebně vzpomínáme a zasměje se třeba celá rodina. Tak já tady mám další příběhy, a protože to bylo čtené v ten minulý blok, tak já to teď vidím na nějakou hlasovku a je tady u nás na WhatsAppu Rádia Čas a je s námi Marek. Takže Marku, svatební příběh, jak vzpomínáte, co to bylo? Byl to průšvih?
1: Pekný den právě všetkým. Čo se týká svatby, tak tím, že já jsem z východného Slovenska, tak jsme taky trošku acetonovejší ľudia. No, na dvoch svatbách, jako přišli aj policajti, aby se ukludnili, roztržky mezi rodinami alebo v rodině.
0: Wow.
1: Takže bez facky na svatbě to nejde u nás na východze. Krásný je všetký Marek.
0: To je krásné, no, nechtěl bych na téhle ty svatby hrát, ale každopádně si teď vzpomínám, že facky padaly i ve známém filmu, tuším to byl film Slunce senu pár facek.
2: Kde jsi byla?
3: No za Vencou přece.
2: Tak znáš jí?
4: Jasně, to je.
2: Znáš.
3: Tak řekne mi někdo, co se tady vlastně stalo.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
10: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
11: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas. Yes.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jsou věci mezi nebem a zemí a tak schválně lze stát bez pohybu. Dokáže to vůbec člověk? Ono nedávno v tom nehybném stání proběhl dokonce šampionát. Co to všechno obnášelo, povím za chviličku. Teď tady mám ale předpověď počasí a dál hity, které milujete a posílám všude. Tady z Rádia Čas všude, kde nás teď při pondělku ladíte a posloucháte.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Začátek nového pracovního týdne je slunečný, taky dnešní odpoledne by mělo být polojasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku dneska pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pak si představte, že nedávno proběhnul šampionát v nehybném stání. Prý to ale nejde. I když si myslíme, že nehybně stojíme, tak to je jenom zdání, to prostě prý člověk nedokáže. A tak nikdo ze zúčastněných tedy nedokázal stát skutečně jako kámen, tedy bez nejmenšího hnutí. Vítězem soutěže je ten, který pohyboval hlavou, pozor, 3,9 mm za sekundu. V průměru pohybujeme hlavou až 7 mm za sekundu. Ale snažíme se stát jako sochy, ale prostě nejde to. Zkuste si to, jestli máte chviličko, to prostě nejde. Ale když začne hrát muzika a ozývat se nějaké rytmické bubnování, tak jsme na tom ještě hůř, stoprý, ty pohyby jsou daleko, i když to prostě možná ani necítíme, nevnímáme, daleko, daleko větší. Tak naopak pondělí a pohyb, to jde určitě k sobě, to nás žene do pohybu, tak já k tomu dodám, zvládněme úplně všechno, co musíme, a třeba u té muziky, to půjde, jednou tak rychleji. Z rádia Čas hity, které milujete.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Teď jsem kontroloval poukaz do obědovky Rádia Čas. Ano, připravený a pondělní oběd do vaší firmy. Ano, přísahám, že ručím předpolednem. Tady pokud mě zvednete telefon a budete na drátě. Takže určitě mobily po ruce. Teď jdeme na čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem a bude 11 hodin. No a se Rádia Čas. Hezké dopoledne od Aleše Škloba.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku Místku v ulici 8. pěšího pluku blízko polikliniky. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Opatrnost se vyplatí na Šumpersku na silnici v oblasti Lukavice. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Na místě je integrovaný záchranný.

0: vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá řidičů, kteří za volantem používají mobilní telefon. Policisté letos do konce srpna řešili přes 26 tisíc takových přestupků, téměř o desetinu více než loni. Zadržení telefonu při řízení hrozí až 4 body a pokuta až 10 tisíc korun. Problémem ale není jen samotné telefonování. Řidiče může rozptýlit také psaní zpráv nebo sledování displeje. Právě ztráta pozornosti může v provozu výrazně prodloužit reakci na nečekanou situaci.
1: Morava aktuálně.
0: V Českém Těšíně přibyly nové turistické ukazatele, které lidem usnadní orientaci ve městě. Celkem 14 nových sloupků ukazuje cestu k nádraží, muzeu a informačnímu centru. Značení je v češtině, polštině a angličtině a navazuje na podobný systém jako v polském Těšíně. Obě města tak společně propojují turistické trasy a návštěvníkům usnadňují objevování zajímavých míst na obou stranách Olše. Olomoucký kraj dokončil proměnu rodinného domu v Bulharské ulici v Olomouci. Ten nově nabídne zázemí 6 dětem z dětského domova Šance Olomouc. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí Lenka Kovaříková.
2: Nejde jen o zrekonstruovaný dům, ale především o vytvoření skutečného domova. Děti budou žít v malé skupině, budou mít vlastní pokoje, společné prostory i zázemí pro volný čas. Právě takové prostředí jim může pomoci získávat větší samostatnost a připravovat se na život mimo dětský domov.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české basketbalistky byly blízko první výhře na mistrovství světa. Nakonec ale podlehly Číně 70-74 po prodloužení. Češky ještě 4 sekundy před koncem vedly, ale soupeřky dokázaly vyrovnat. V prodloužení už měla navrch Čína a zápas rozhodla ve svůj prospěch.

0: Právě na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Kdyby jsi měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
3: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
2: Třeba teď mi napadlo jako pro mě, Petronella LaFaya.
3: A co že by dělala za tvorbu?
2: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
3: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
2: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem vždycky po víkendu takzvaně, a já to řeknu slušně, rozjedený, a to pondělí, jo, začátek týdne si zvykám na ten úsporný a pravidelný režim, ale někdo z vás to bude muset dneska to víkendové mňamkování protáhnout, protože obědovka slibuje skvělou pizzu do vaší firmy a volat můžu kdykoliv, takže si to hlídejte. Hotel Šeškovala, hezké dopoledne, jestli ty, které milujete, jsme Radio Čas.
1: Radio Čas.

0: Dnešní téma Vězte s rozumem, Sebou Brigler, je štítná žláza. Já bych tady dodal, a to vím z vlastní zkušenosti, je dobré jídelníček určitě nepodceňovat. Jinak štítná žláza, ano, malá, taková nenápadná šéfová v našem krku, která má pod palcem velikánskou část našeho života. Ale více už Eva Brigler.
1: Malý nenápadný orgán ve tvaru motýla. Tak to je štítná žláza. A vůbec nevypadá na to, že hraje tak zásadní roli při udržování našeho fyzického a vlastně i psychického zdraví. A taky, že ovládá téměř každou buňku v našem těle. Odhaduje se, že asi 200 milionů lidí na celém světě trpí nějakou formou onemocnění štítné žlázy. Přičemž ženy jsou postiženy 10x častěji než muži. A poruchy štítné žlázy, tak ty jsou staré jako lidstvo samo. Už v roce 1500 před naším letopočtem doporučovali faraoni prozřetelně sůl z Dolního Egypta. A to proto, že obsahovala jod, který může být pro naši štítnou žlázu velmi, velmi přínosný. Ale my se raději zaměřme na potraviny obsahující jod v podobě ryb, mořských plodů, mořských řas. Ale pozor, mezi zdroje jodu patří taky mléko, vejce, maliny, višně nebo čokoláda. No a já myslím, že takové višně v čokoládě zní jako opravdu velmi lahodný zdroj jódu.
0: No a platí zítra Vězte s rozumem s Evou Brigler po 11. hodině na rádiu Čas. Jeste štítnou žlázu a právě o tomto téma tedy více. Takže teď zase zpátky za muzikou, něco pro uši, z rádia Čas dál hity, které milujete.
2: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na rádiu Čas.
3: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: Dneska po 18. na Rádiu Čas hudební speciálka Rádia Čas a to je Music Box a dneska to bude jízda po světových hitparádách. No a rovnou to takzvané hitparádové zlato. Takže dneska mám pro vás 12 zásadních megahitů, které bouraly světové hitparády, rotovaly či rotují v playlistech rádií. Tohle bude stát za to, tohle si nenechte ujít. Těším se na vás, tak a ještě k tomu přidám také akce, které budou bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tak už tuto středu sál kulturního centra Friedland nad Ostravicí a komedie o tom, proč před problémy neutíkat. Velká zebra aneb jakže se to jmenujete s Ondřejem Vetkým a Jaromírem Dulavou. Divadelní představení tady začíná v 19 hodin. Přijďte 12. září do Fulneku na festival Fulnekon do světa Komenského. Takže tuto sobotu vás ve Fulneku čeká den plný historie, šermu, řemesel, hudby, zábavy pro celou rodinu. Když spojíte pivo a hory, je z toho beer track. 16-kilometrový závod na vás čeká tuto sobotu v areálu Kouty nad Desnou v Jeseníkách. I tady si to určitě perfektně užijete. A ještě pozvu na největší módní událost roku, která se vrací do Ostravy. A Rádio Čas u toho bude s vámi. Více za organizátory Luděk Šmehlík.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
0: No a teď už jenom fajn zážitky a bavte se dobře. A s rádiem Čas zpátky hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Začátek nového pracovního týdne je slunečný, taky dnešní odpoledne by mělo být polojasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku dneska pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: čas.
1: Já vždycky říkám, že oběd není vůbec ztracený pracovní čas, je to investice do toho, abychom zvládli potom zbytek dne a zvláště pondělí. Takže já teď rozjedu obědovku Rádia Čas, je tady samozřejmě poukázka na pizzu a tu poukázku doručím až na váš firemní stůl. Třeba za chviličku na telefonu, jak se dívám, už mám vybráno telefonní číslo, bude Dáša, takže už jenom tady se dovolat a bude to všecko OK. Tak zkusím to, i když pondělí vždycky tvrdím hektický to den. Takže do 7, 3, 2, 2, 6 a ještě 0. Tak, pojďme to vyzkoušet. Ale jo, ten základ už tady je, takže obědovka by mohla při pondělku proběhnout. Ty pondělky ano, někdy to vyjde, někdy ne, ale chápu, že přijdem po víkendu do práce. A je to tady, Aleš Šklubal, Rádio Čas, obědovka. Dáša.
2: Dobrý den, ano.
1: Dobrý den. Dášo, kde jsem vás teďka zastihnul?
2: Práci.
1: Práci, ano, jasně. Oběd už proběhl, anebo ještě ne? Ještě máte hlad?
2: Ne, za chvilku.
1: Za chvilku, tak možná se šikne pizza, že jo? Takhle to řeknu. Nebude to zdarma úplně, protože chci důkaz, že ve vaší firmě hraje Rádio Čas, takže?
2: Když je moc věn, takže určitě.
1: No dobře, a teďka... Zkuste, třeba jste si to zapla úplně teď, tak já vás ještě budu trošku trápit a co jste třeba dneska zaslechla v programu?
2: No tak bavíte se od rana o svatbě.
1: Ano, zkuste něco. Bylo něco takového na vaší svatbě? Co je publikovatelné?
2: Nejsem dala, ještě si mě nechtěl vzít.
1: Jo, takhle. Ještě čekáte na
2: to zážitko. Na psí knížku, jak se říká.
1: Jo, na psí knížku, a to je někdy lepší, no, co si budeme povídat. Jo. No jo, my ženáči bychom mohli povídat. Dobře, já to beru. Dášo, já přeju dobrou chuť. Nejen vám, ale vašem kolegům posílám na vaši mailovou adresu poukázku na pizzu. Vybírejte dobrou chuť a moc děkujeme za přízeň.
2: No, já taky moc krát děkuju. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních

0: Bude poledne a tak k obědu samozřejmě dobrou chuť potaž mojí kobědovce Rádia Čas, která před chviličkou vyšla a poukaz na pizzu už určitě dorazil, takže i tady na tato místa dobrou chuť. Teď ale nejnovější zprávy i dopravní servis s Marcelou Fabiánovou, bylo 12 hodin a tady ze studia Rádia Čas od Aleše. Hezké, teď už i odpoledne.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Jedu vlakem Českých drah.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
13: Řidiči aktuálně pozor v Havířově v Dělnické ulici. Havarovala tady 2 osobní auta a nehoda 2 vozidel také způsobuje komplikace v Přerově v ulici Bratří Hovůrkových. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné násilné trestné činy. To, že byl pachatel opilý nebo pod vlivem drog, by už nemělo být polehčující okolností. Podle advokátů totiž mírnější tresty, třeba jen podmínka za to, že opilý člověk někoho zabije, nejsou výjimkou. Vláda bude o návrhu jednat v příštím roce.
1: Morava aktuálně.
13: Karviné starém městě pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Olši. Ta vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy a zároveň doplní síť cyklotras v této části města. Více podrobností má pro nás mluvčí Monika Danková.
14: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Propojí ulice U řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
13: Město Olomouc bojuje s nutriemi. Jen letos bylo odchyceno 23 zvířat. Nepůvodní převážně bíložraví hlodavci totiž ničí břehy přítocích řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Problémem také je, že lidé si je pletou s bobrem a přikrmují je. Na rozdíl od nich jsou ale velmi agresivní a zabírají si prostor. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun.
1: Rádio Čas, sport.
13: A české basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Ženský výběr prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Basketbalistky v pátek podlehly Itálii a v neděli prohrály po prodloužení s Čínou. Úterý bude slunečno a teploty půjdou nahoru. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 26 do 31 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
15: Kdybys měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
0: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
15: Třeba teď mi napadlo jako pro mě Petronella LaFaya.
0: A co, že by dělala za tvorbu?
15: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
0: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
15: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.

0: Po 12. hodině bude platit Rádio Čas a také Aleš Škobal, vaši parťáci teď už na pondělní odpoledne. Ať už děláte cokoliv, ať se daří, možná teď jste na obědě, tak v tom případě přeju dobrou chuť. A každopádně budu rád, když se přidáte na naše téma, a to je svatba, kořemen, nebo takhle ještě jinak to opravím. Vzpomínáme na takové ty průšvihy na svatbách, prostě co se stalo, co nám tenkrát nevonělo, ale dneska na to strašně rádi vzpomínáme. Tady platí Facebook, WhatsApp, Rádio Čas, takže se přidejte, napište a já přihodím i ty, které máte rádi, ať si prostě vyladíme pondělní odpoledne. Zůstaňte s námi.
1: Ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Také jsem si tím prošel a říkal si, svatba musí být ten nejkrásnější den v životě. Jenže občas, že jo, ano, z toho romantického ano, se stane i to, proč tohle někdo vlastně natáčí. No a po letech potom vzpomínáme právě na to nechtěné. Takže co vy, co se vám přihodilo? Já možná ještě za sebe na svatbě takový, já nevím, jestli to byl úlet nebo ne, ale každopádně já jsem dostal jako svatební dár také pečené selátko a dotyčný nevěděl, že tomu masu moc nedám, a tak všichni ochutnali na svatbě tohleto selátko, které bylo prý vynikající, kromě mě. No ale nevadí, pojďme na lepší příběh od vás. Iva napsala, když kámoška při hrané scénce k pobavení vytáhla z kapsy boxerky mého manžela. V tu chvíli jsem se válela smichy, brečela, ale potom na to hned přemýšlela, sakra, kde k ním přišla. A nebo Lenka píše, brali jsme se v roce 1988 a tchýně i tchán byli v KSČ. Tchýně donutila manžela, aby šel položit v tento svatební den kytici k památníku padlých. No, trapas jako hrom a chlapi, kteří nedaleko opravovali střechu, s ním ale spadli. Já tomu říkám, to nevymyslíš, ale to nevymyslíš, právě tohle bereme. Takže zaspomínejte, s rádiem čas na svatební trapasy. Bereme i to, co třeba si ještě nedostalo na povrch, co se podařilo ututlat. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Bavte se s námi i s muzikou, kterou milujete. Z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka-Ostrava.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: Možná jste na tom úplně stejně jako já, říkám se, jak to strašně letí. My jsme přednedávnem plánovali dovolenou, ano, dovolená za námi. Plánovali jsme, jak to bude o prázdninách, ano, prázdniny za námi, léto pomaličko končí, už to pomaličko voní podzimem, no letí to jako raketa, ale říkám to také proto, že se blíží mega koncert Rádia Část, velká hudební událost podzimu. Chybět by tady určitě byla škoda, protože přijedou, pozor, a bude to exkluzivní koncert v Europe do Ostravy, tedy tato světo známá skupina zavítá v rámci evropského turné k 40. výročí slavného, chcete-li nejslavnějšího alba Final Countdown. Našimi dalšími gratulanty, se kterými si určitě zaspíváme, bude David Koller, bude to skupina Olympic, ano, Petr Janda, úžasný, anebo Lenny a host Marpo. Takže platí 21. listopad a lístky koupíte přes casradio.cz. Rychle mizí, takže určitě neváhejte, ať máte ty nejlepší sedadla, ať vidíte, co jak nejlépe. Ale každopádně čeká vás opět fantastická atmosféra. Takže těšíme se na vás. Teď dál z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Začátek nového pracovního týdne je slunečný, taky dnešní odpoledne by mělo být polojasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku dneska pohybovat v rozmezí od 21 do 25 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Svatební trapasiano dnešní téma a tady bych dodal i to kouzlo nechtěného, na které potom se hodně dobře vzpomíná. Ono, já mám takový pocit, že čím pečlivěji to svatbu plánujeme, tím větší šance na to, že se něco musí pokazit. A možná právě proto jsou nejlepší svatby, kde se něco pokazí, protože pak ty story, ty příběhy, ano, to hltáme a vzpomínáme a smějeme se s celou rodinkou. No a já bych tady měl jeden svatební příběh a je to pořádně rozjuchaná slovenská svatba. Takže Marku, jak to bylo?
1: Pekný den prajem všetkým. Čo sa týka svadby, tak tým, že ja som z východného Slovenska, tak sme takí trošku acetónovejší ľudia. No, na dvoch svadbách ako prišli aj policajti, aby sa ukľudnili roztržky medzi rodinami alebo v rodine. Takže bez facky na svadbe to nejde u nás na východze. Krásný je všetký Marek.
0: Tak, to musí být hodně veselé. Marko, moc děkujeme za tenhle ten příběh a věřím, že i na tenhle ten příběh se u vás v rodince dobře vzpomíná s úsměvem. Tak my jdeme na hity, které milujete. Rádi pošleme všude, kde nás právě teď ladíte. Jsme Rádio Čas. Zůstaňte s námi.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Letí to, bude 13 hodin, za chviličku už s Kiki Střelcovou od Aleše. Mějte se, smějte se, leďte Rádio Čas. Ale teď už Marcela Fabiánova a nejnovější zprávy a bude 13.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na DEK.cz.
5: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: A ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Řidiči, aktuálně pozor v hranicích na Přerovsku. Na třídě 1. máje havarovala dvě osobní auta a na hlavním tahu z Ostravy ve směru na Příbor a Mošnov na silnici u Krmelína. Buďte opatrní, protože zde komplikují dopravní provoz stavební práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ceny pohonných hmot v Česku nezadržitelně rostou. V neděli stál podle společnosti CCS liter nafty v průměru více jak 47 korun a byl tak nejdražší od první poloviny dubna. U hlavních dálničních tahů a v Praze už ale motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun a benzín dokonce za 51 korun a 50 haléřů.
3: Morava aktuálně.
2: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na studenty středních škol, ale zapojit se budou moci i učitelé a další školní pracovníci. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblova.
4: Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měli srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.
2: V Jiříkově na Bruntálsku otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov k hradu Sovinec. Trasa vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s místní krajinou a tradičními řemesly. Radnice má také plány, jak využít bývalou kapli svatého Františka Xaverského. Konat by se zde mohly menší koncerty, vystoupení, workshopy nebo výstavy.
3: Rádio Čas, sport.
2: A tenistka Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Kdybys měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
2: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
1: Třeba teď mi napadlo jako pro mě Petronella LaFaia.
2: A co že by dělala za tvorbu?
1: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
2: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
1: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Kolega Majky letěl užívat zářijové dovolené, no a tak vás v těchto chvílích na vlnách Rádia Čas už zdraví Kiki Střelcová. No i když už máme, přátelé, 7., tak máme první pondělí v měsíci září a tak doufám, že si jej užíváte stejně jako příjemného počasí, které jako už je vyloženě z příměsí po zimu. Zároveň vám ale jako krátký rukáv bohatě stačí, takže zkrátka ideální pondělí. No a idylka bude vládnout i tady u nás na Rádiu Čas, pakliže budete trávit odpolední chvíle u hitu, které milujete. A bude toho mnohem víc, spoustu novinek, pozvánek a taky tipu. No a jeden takový sportovní už za chvíli. Krásné pondělní odpoledne přeju z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: A teď už ten slíbený tip ode mě pro vás. Ostravský hangár zve na aktivní odpočinek v podobě lezení po stěnách s ty nejrůznějšími cestami na 1500 metrech čtverečních, přátelé. Čili, ačkoliv už se nám nový školní rok naplno rozběhl, i během něj můžete vyrazit a vymezit prostor příjemným aktivitám, která je určená pro úplně každého, kdo si jen na lezení po stěnách troufá. Takže i pro nás, co s tím nemáme absolutně žádnou zkušenost, tak vyražte do největšího boulderingového centra v kraji.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na mojehruska.cz.
4: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
5: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
6: Hudba, krásné holky, krásné oblečení. Tak jsem tomu propad.
5: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
6: Modelka mě zabije, ale asi podle sympatií.
5: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
6: Ne.
5: Proč to děláte?
6: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas, Alvaro Soler, no a my v nich za chviličku budeme pokračovat. Při pondělku jsme se rozhodli zavzpomínat s vámi na vaše svatby a hlavně pak teda na jejich nejvtipnější, případně nejtrapnější momenty. V průběhu odpoledne se na to rozhodně podíváme, no a pokud najdete prostor mezi pondělním zhonem i vy, tak se podělte s námi o vaše humorné chvíle ze svatebního dne a dávejte je vědět na WhatsApp Rádia Čas s číslem 77 66 12 800. No a jak bude zítra, tak to se dozvíme právě teď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět vrátí typické letní počasí. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den plná sluníčka. Nebe má být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Ležíš so mnou na perách, do mě pátáš jako dáš, jsi tu so mnou, kým já spím.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Olga Lounová v rámci pondělního odpoledne na Rádiu Čas. No, jak jsem řekla, dnes je pondělí, to znamená, že zítra máme úterý a to znamená, přátelé, že už ráno budeme opět soutěžit v naší tradiční úterní soutěži zvané Tajné úterý. Nezapomeňte poslouchat Dobré ráno Moravo s Lenkou a Radimem, kdy mezi 8 a 9 někomu z vás udělají mý kolegové opět a zase radost vstupenkami na nějakou další skvělou kulturní akci. A o co půjde? Dozvíte se, ale až ráno, tak držím palce.
1: Tajné úterý Rádia Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistrujte

0: Rádio Čas. Rádio Čas. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: je zkrátka život krátké lásky. No a my spíš dnes na Rádiu Čas věnujeme prostor těm dlouhodobějším láskám, které to dostalo až do chomoutu, jak se říká, tedy před oltář, a ptáme se na váš svatební den. Jaký byl, a hlavně chceme vědět nějaké ty perličky. Takže dávejte vědět, jaké perly se pojí s vaším svatebním dnem. No a po 14. to společně můžeme probrat. K tomu hromada hitů, které milujete, no a taky tady pro vás budu mít pohled na nadcházející dny, co se počasí týče. Kiki Střelcová vám přeje příjemné pondělní odpoledne, no a teď už předávám slovo našim kolegům do redakce.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Řidiči pozor, na hlavním tahu z Ostravy ve směru na Příbor a Mošnov na silnici u Krmelína. Komplikují provoz stavební práce, právě tak jako na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku. Omezení platí pouze pro dnešek. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda dnes schválila růst minimální mzdy. Ta se od ledna zvýší o rekordních 2,5 tisíce korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Podle televize Altava Plus tak v soukromých firmách už nesmí žádný zaměstnanec na plný úvazek dostat méně, což se přímo dotkne zhruba 180 tisíc lidí. Polepší si také státní zaměstnanci, které čeká od příštího roku zvýšení platu o 5 až 9%.
10: Morava aktuálně.
9: Ostravské letiště Leoše Janáčka rozšiřuje zimní nabídku. Nově s Čedokem nabídne lety do Keni a prodlouží sezónu v Egyptě. Více uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
11: Odlety budou probíhat vždy v pátek a cestující si budou moci vybrat pobyty na 7 nebo 14 nocí. Letadlo nabídne kapacitu 180 cestujících, přičemž na lince do Mombasy bude k dispozici také prémiová řada. Vedle nové destinace v Africe se rozšíří také nabídka letů do egyptského Marsa Alam. Oblíbená destinace bude z Ostravy dostupná i mimo hlavní letní sezónu.
9: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový sportovní areál. Jeho hlavní částí bude asfaltový pump track doplněný o dirt park, tedy dráhu pro kola s hliněnými terénními prvky. Součástí projektu budou také úpravy okolí, nová zeleň, přírodní chodníky a místa k posezení. Stavba by měla začít na přelomu září a října.
10: Rádio Čas, sport.
9: A čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května, a to zápasem proti Norsku, které letos získalo bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Zítra čekáme prosluněnou oblohu s teplotami od 26 do 31 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Kdyby jsi měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
12: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
6: Třeba teď mi napadlo jako pro mě Petronella LaFaia.
12: A co že by dělala za tvorbu?
6: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
12: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
6: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.

0: zasáhla smutná zpráva. Do pěveckého nebe odešel frontman a zakládající člen kapely Jojo Band Richard Tesařík. Muž, který byl výrazný nejen svým osobitým charismatickým hlasem a zjevem, ale proslavilo jej průkopnictví stylu reggae u nás, zemřel v 80 letech. No a tak teď na Rádiu Čas zavzpomínáme na tuto osobnost hitem, který se váže k našim severomoravským končinám. Píseň Karvina. Tak pojďme na ni.
1: Hity, které milujete.

0: S rádiem Časa, ačkoliv nám jeden víkend skončil a další se zdá být daleko, tak nezoufejte, ono to zase tak uteče, že se nestihnete ani nadát a bude tady pátek. No a abyste se měli zase na co těšit, tak tady je hned od nás několik pozvánek.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Vezmu to s dovolením chronologicky odzadu, pozveme vás teď v neděli na další zastávku festivalu s názvem Chutě kraje. A tentokrát tahle akce zavítá do Prostějova. V parku Michalov bude probíhat od 10 do 18 hodin podvečera. No a další pozvání od Marcely Rotter, pořadatelky Trofeo Niké.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nešední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Pietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Excelhomo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
0: My děkujeme za pozvání, no a další pozvánka, ta bude tentokrát pro všechny nadšence moderní módy.
3: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
0: Takže jste to slyšeli sami. Bude se nejen na co dívat, pokud zrovna zavítáte na modní přehlídku, ale máte taky, přátelé, z čeho vybírat, protože těch akcí na druhý zářijový víkend bude opět a zase nespočet. Stačí si jenom vybrat. Na Rádiu Čas už za chviličku budeme pokračovat v dalších hitech, které milujete, tak zůstaňte s námi a já vám přeju klidné pondělní odpoledne.
1: A ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
5: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Úžasná pohodovka na rádiu Čas, která určitě při pondělku přišla vhod vám všem. V hitech, které milujete, pokračujeme za malý okamžik, ale teď přichází Honza Gavelčík s přehledem počasí na zítra. No a za pár minut se už společně podíváme na zbytek týdne, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět vrátí typické letní počasí. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den plná sluníčka. Nebe má být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Ptáš se vraku, kterou přes slunce dát. Všude dobře, doma nejlíp, raky začnou se smát.
0: Hity, které milujete. Rádio

0: Jak jste mohli před malou chvílí na rádiu Čas slyšet, zítra si budeme užívat teplého počasí, kdy rtuče teploměrů můžou přesáhnout i tropické třicítky. No ale od středy, přátelé, už se na nás začne valit typicky podzimní počasí, doprovázené taky deštěm. Teploty se budou pohybovat maximálně mírně nad 20 stupni, no a nad náma se budou honit mraky a bude i dost zataženo. Alespoň to teda tvrdí Český hydrometeorologický ústav. No a noce, ty budou obzvláště chladné. Na konci pracovního týdne na některých místech klesnou teploty dokonce pod 10 stupňů Celsia. Takže se nezapomeňte přioblékat, obzvlášť pokud budete přes noc někam cestovat.
1: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.

0: Je úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Kafarná v závěru 14. hodiny odpolední. Za minutku a půl odbije už 15. dnešního 7. zářijového dne. A tak já předám slovo Marcelce Fabiánové, se kterou se nejprve podíváme na cesty a pak zjistíme, co se kde děje nového. No a k tomu ode mě pozvání na koncert jedné legendy a taky něco pro všechny rodiče, co si neví rady, co nachystat dítěti do školy. Kiki Střelcová zůstává s váma na vlnách Rádia Čas a přeju klidné pondělní odpoledne.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Řidiči aktuálně pozor v Olomouci na Vejdovského ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. V Jihomoravském kraji pak buďte opatrní na dálnici D1 před Brnem, kde na 206. kilometru ve směru od Vyškova bouralo osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné násilné trestné činy. To, že byl pachatel opilý nebo pod vlivem drog, by už nemělo být polehčující okolností. Podle advokátů totiž mírnější tresty, třeba jen podmínka za to, že opilý člověk někoho zabije, nejsou výjimkou. Vláda bude o návrhu jednat v příštím roce.
1: Morava aktuálně.
11: V Karviné starém městě pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Olši. Ta vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy a zároveň doplní síť cyklotras v této části města. Více podrobností má pro nás mluvčí Monika Danková.
12: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Propojí ulice U řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
11: Město Olomouc bojuje s nutriemi. Jen letos bylo odchyceno 23 zvířat. Nepůvodní převážně bíložraví hlodavci totiž ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Problémem také je, že lidé si je pletou s bobrem a přikrmují je. Na rozdíl od nich jsou ale velmi agresivní a zabírají si prostor. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun.
1: Rádio Čas, sport.
11: A české basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Ženský výběr prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Basketbalistky v pátek podlehly Itálii a v neděli prohrály po prodloužení s Čínou. Úterý bude slunečno a teploty půjdou nahoru. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 26 do 31 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
13: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Kdybys měl umělecké jméno, jak by ses jmenoval?
15: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
14: Třeba teď mi napadlo jako pro mě, Petronella LaFaia.
15: A co že by dělala za tvorbu?
14: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
15: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
14: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.
13: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Milujete na rádiu Čas. Nám začal běžet druhý školní týden. No a jestli už nevíte, co dát zase dítěti na svačinu, přátelé, tak nezoufejte. Mám pro vás tři jednoduché svačinky, z toho jedna je dokonce i sladká, ale nebojte. Všechny jsou zdravé, vyvážené a taky plné barev. A děti si je určitě zamilujou. Řekneme si za okamžik víc, teď už další muzika. Já vám přeju pohodový poslech.
1: Rádio Čas.

0: Dochází vám už po prvním týdnu školy nápady a inspirace na školní svačinky? Nebojte, naši milí, i s tím si na rádiu Čas poradíme. Základy, aby svačina obsahovala všechny potřebné živiny, takže bílkoviny, sacharidy a pochopitelně nějakou tu vlákninu. No a tady už tři jednoduché tipy, které nezaberou moc času a ani nezatíží vaši peněženku. Začneme klasikou, která neomrzí ani dospělé. Mini sendviče, chcete-li toasty, s kvalitní šunkou, sýrem a k tomu pár kousků zeleniny. Další svěží a chutnou svačinkou, kterou budou vašemu dítěti závidět určitě i spolužáci, jsou mini wrapy, zase se šunkou, s nějakým dobrým kvalitním sýrem a přihodit k tomu třeba můžete i pár kuliček hroznového vína, které využijete i ve sladké svačince, kterou jsou muffiny z banánů a ovesných vloček. Přidáte třeba ještě pár borůvek, no a svačina bude nejen vyvážená a chutná, ale i krásně barevná a okula hudící. Za inspiraci nemáte zač? No a my už za chvíli pokračujeme v dalších hitech Rádia Čas. Zůstaňte s námi.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů. Za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
6: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Rádio Čas.

0: Na rádiu Čas v plném proudu a tohle byl Michael Sembello. No a v souvislosti s úmrtím Richarda Tesaříka, o kterém jsme se tady dnes už bavili, bude dnes večer, přátelé, patřit vysílání televize Relax právě tomuto zpěvákovi, který byl v minulosti hostem Vladimíra Hrona epizody pořadu Poslední zhasne s Richardem Tesaříkem. No a dále se tam třeba můžete těšit taky na Děda Mládka a nebo Heidi Janku. Takže pokud chcete na Richarda Tesaříka zavzpomínat, máte možnost dnes v 21 hodin a 55 minut k tomu. No a za chvíli už jedna senzace, která teda nadchne hlavně dříve narozené, nebo mladé se starou duší, jako to bylo u mě. Chystá se u nás totiž ještě letos koncert pěvecké legendy, která je světovou osobností ve světě hudby. Kdo spustil předprodeje na svůj koncert, který proběhne v prosinci, řekneme si v příštích minutách. Teď už si slovo přebírá Marcelka Fabiánová.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět vrátí typické letní počasí. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den plná sluníčka. Nebe má být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.
0: Honzíku, já se ti omlouvám, že jsem z tebe udělala Marcelku Fabiánovou. No jo, ale přátelé, to víte, tady se nám to střídá vždycky v tom studiu a člověk nikdy neví, kdo zrovna dorazí. No a teď už pojďme k dalším hitům, které milujete. Posílám Eda Šírena a přeju příjemné pondělní odpoledne.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dámy a pánové, italská legenda Drupy vystoupí mezi letošními svátky ještě jednou v Praze. A velkolepě tak završí koncertování u nás s českými fanoušky v největší hale, tedy v O2 aréně, kde vyvrcholí jeho úspěšné turné po celé republice, v rámci kterého se zastavil třeba v Brně, Hradci Královém, ale taky tady u nás v Ostravě. Koncert proběhne 27. prosince letošního roku, no a pokud máte doma ve svém okolí někoho, kdo tohohle charismatického Itala miluje, tak to máte skvělý tip, co dotyčnému pořídit k letošním Vánocům. Na Rádiu Čas budeme za chvíli pokračovat v hitech, které milujete, tak zůstaňte s námi a mějte pohodový poslech.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Jedu vlakem Českých drah.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.

0: které milujete na rádiu Čas, no a my v nich budeme pokračovat i v příští 60 minutovce. 16. přátelé právě odbíjí, podíváme se v ní třeba, jak si zpříjemnit školní rok v rámci nějakých nebo nějakého sportovního odpočinku, řekněme. No a poblahopřejeme mimo jiné i dnešním oslavencům. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju pohodový poslech Rádia Čas a teď už předávám slovo Marcelce Fabiánové.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Zámeckém okruhu. Přímo v centru města se srazila dvě osobní auta. Na Novojčínsku pak dávejte pozor u Kujav na Staré Sl-

0: varoval motorkář. Na místě aktuálně zasahují záchranáři. A poslední omezení hlásí Zlín. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka blokuje jeden jízdní pruh srážka dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ceny pohonných hmot v Česku nezadržitelně rostou. V neděli stál podle společnosti CCS liter nafty v průměru více jak 47 korun a byl tak nejdražší od první poloviny dubna. U hlavních dálničních tahů a v Praze už ale motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun a benzín dokonce za 51 korun a 50 haléřů.
1: Morava aktuálně.
0: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na studenty středních škol, ale zapojit se budou moci i učitelé a další školní pracovníci. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblova.
2: Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měli srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.
0: V Jiříkově na Bruntálsku otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov k hradu Sovinec. Trasa vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s místní krajinou a tradičními řemesly. Radnice má také plány, jak využít bývalou kapli svatého Františka Xaverského. Konat by se zde mohly menší koncerty, vystoupení, workshopy nebo výstavy.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Kdyby jsi měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
2: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
1: Třeba teď mi napadlo jako pro mě, Petronella LaFaia.
2: A co že by dělala za tvorbu?
1: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
2: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
1: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.

0: Robbie Williams na rádiu Čas. My máme, přátelé, 250. den letošního roku a svátek slaví Reginy. No a Reginy. Tak se mi tam někam ztratili ty písmenka. No a jak tak projíždím dnešní oslavence, tak vidím, že 7. září bylo hodně úrodné na známé obličeje. Narozeniny slaví herečka Marta Vančurová, taky bavič Zdeněk Izer, zpěvák Vilém Čok a nebo zpěvák a herec v jednom Sagwan Tofi, stejně jako Silak, který se říká Železný zekon. No a tím nekončíme, vzpomínáme taky na Marušku z pohádky Sůl na zlato. I Milena Dvorská byla narozená v tento den, stejně jako hvězda minulého století, legendární Lída Bárová, která se narodila před 112 lety. A 85 let by oslavila fantastická česká režisérka a scénáristka Marie Poledňáková. No a pokud i vy patříte k dnešním oslavencům, já vám přeju z Rádia Čas všechno nejlepší a tady už ode mě další muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Lezecké centrum Hangar v Ostravě zve malé i velké, zkušené i neskušené k aktivnímu odpočinku, který vznikl ve spolupráci s Adamem Ondrou, známým to českým olympijským lezcem světového formátu. Na prostorné ploše, přátelé, která nabízí desítky nejrůznějších cest, najdete tu svoji snad jako úplně každý, jak začátečníci, tak zkušení. No a můžete vzít s sebou i své malé ratolesti, které jsou třeba nakrásně na lezení hodně malý, protože v hangaru mají dokonce i dvoupatrový dětský park, kde se vaše dítko nejenže zabaví, ale ještě rozvine i své pohybové schopnosti. Tak zavítejte do hangáru nejen o víkendu, ale každý všední den, který je otevřený od 9 rána až do 10 večera.
2: Rádio Čas. Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň dva kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: Půl páté odpoledne, za chviličku hit další, ale teď už pohled na zítřejší oblohu, co nás čeká a nemine, tak o tom už víc Honza Gavelčík.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět vrátí typické letní počasí. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den plná sluníčka. Nebe má být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpolední chvíle trávíte s rádiem Čas a teď taky s Calling. Víš, nevíš, taky zítra ráno. Přátelé, moment, kdy naši kolegové z ranního vysílání vždy nahlížejí způsobem sobě vlastním do kalendáře a navzájem se zkouší z historických pamětihodností. A dneska tomu nebylo jinak. Pro dnešek se tázajícího žezla chopil Ráďa. Koho testoval a jak to dopadlo? No poslechněte si sami.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Před 90 lety uhynul v tasmánském Hobartu poslední známý exemplář zvířete, kterému se říkalo třeba tasmánský tygr.
3: Možnosti.
2: Mhm. Dodo, kivi, vakovlk.
3: Vakovlk je jedno slovo?
2: Ano, je to jedno slovo.
3: No kivi je pták.
2: Je to jedno slovo.
3: Takže vakovlk.
2: Ano. A mimochodem, proč se mu říkalo vakovlk?
3: Hodně papal a měl kolem sebe...
4: Ledvinku.
3: A nebo hodně papal a měl kolem bříška vak.
2: Buď to třeba jeho mláďata dorůstala ve vaku, podobně jako u klokanů. Potom zásoby se jim skladovaly v roztahovatelném břišním prostoru, který tvořil vlastně takový obrovský vak potravin na zimu.
3: Ale to mě dělá taky. To mě normálně dělá taky.
2: A nebo součástí jeho tlamy byl velký vak, do kterého střádali potravu.
3: Tak to bříško, já si myslím, že to bříško.
4: To Bčko, no, to bude.
2: A je to takový ten klokánek.
4: Jako klasika,
2: fakt?
4: Jo?
2: Takhle malinkatá mláďatka se mu narodila, vyškrábala se do vaku a tam dorůstala podobně jako u klokanu, no. No a v roce 1998 byl založen, jinak bavíte se?
4: Jo? Ano, jo, pohodě,
3: jo.
2: Internetový vyhledávač Google. Jeho základem bylo slovo Google. Oni, když to normálně zapisovali, ten název, tak tam udělali chybu, jo, takže Google. Jaký je to výraz, nebo co Google znamená?
3: Ale já vždycky skončí víš, nevíš a já to úplně jako zapomenu. Google máš možnosti?
4: Google.
2: No jenom, ať jako se tady netrápíme,
4: nebo
2: výraz chemický, výraz astronomický nebo výraz matematický.
3: Já bych řekla, že astronomický.
2: Zase se neschodli děti moje.
4: Matík.
3: Tak já.
4: Dá mama přednost, prosím.
3: Tak astronomický.
4: Matematický, že?
2: Yes. Děcka, Google je číslo složené z jedné jedničky a za ní je stovka nul.
3: Aha.
2: Prostě mega číslo.
4: Jo, proto tam je to
3: Jo, to dává smysl.
1: No. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
5: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
2: Rádio Čas.

Radio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: A máme tady, přátelé, další závěr hodiny. Za chvilku bude 5 hodin odpoledne, no a v dalších minutách se podíváme třeba na to, co si můžete poslechnout nebo na co se podívat dnes večer. No a taky se podíváme na to naše dnešní svatební téma. Konkrétně na vaše veselé historky a příhody ze svatebního dne. Kiki Střelcová s vámi zůstává i po 17. Teď už předávám slovo Marcelce Fabiánové. Nejnovější zprávy a taky pohled na cesty, tak zůstaňte s námi.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči pozor, v Opavě na Zámeckém okruhu přímo v centru města se stále odklízí následky bouračky dvou osobních aut a nehoda dvou vozidel také aktuálně komplikuje provoz na Dolnomlýnské ulici v Šumperku. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda dnes schválila růst minimální mzdy. Ta se od ledna zvýší o rekordních 2,5 tisíce korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Podle televize Altava Plus tak v soukromých firmách už nesmí žádný zaměstnanec na plný úvazek dostat méně, což se přímo dotkne zhruba 180 tisíc lidí. Polepší si také státní zaměstnanci, které čeká od příštího roku zvýšení platu o 5 až 9%.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravské letiště Leoše Janáčka rozšiřuje zimní nabídku. Nově s Čedokem nabídne lety do Keni a prodlouží sezónu v Egyptě. Více uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
2: Odlety budou probíhat vždy v pátek a cestující si budou moci vybrat pobyty na 7 nebo 14 nocí. Letadlo nabídne kapacitu 180 cestujících, přičemž na lince do Mombasy bude k dispozici také prémiová řada. Vedle nové destinace v Africe se rozšíří také nabídka letů do egyptského Marsa Alam. Oblíbená destinace bude z Ostravy dostupná i mimo hlavní letní sezónu.
0: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový sportovní areál. Jeho hlavní částí bude asfaltový pump track doplněný o dirt park, tedy dráhu pro kola s hliněnými terénními prvky. Součástí projektu budou také úpravy okolí, nová zeleň, přírodní chodníky a místa k posezení. Stavba by měla začít na přelomu září a října.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května a to zápasem proti Norsku, které letos získalo bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Zítra čekáme prosluněnou oblohu s teplotami od 26 do 31 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Kdybys měl umělecké jméno, jak by ses jmenoval?
4: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
3: Třeba teď mi napadlo jako pro mě Petronella LaFaya.
4: A co že by dělala za tvorbu?
3: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
4: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
3: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Celý pondělní den s váma dnes na rádiu Čas rozebíráme vaše humorné či trapné historky ze svatby. No a napsala nám taky posluchačka Dagmar na WhatsApp Rádia Čas, že jejich svatba byla jedna velká sranda. Tak prvně, ráno vyhořelo prý něco v elektrárně, takže byla vypnutá velká část Ostravy, včetně radnice a místa, kde se měla konat naše hostina. To bylo komplet na elektriku, sporáky, trouby a tak dále. Druhá věc, když chtěla kolona aut vjet z domu směr radnice, tak kamarádovi praskly v zadní části kalhoty od pasu až k rozkroku, takže zase zpátky domů, rychle zašít a naštěstí tím, že byl obřad posunutý kvůli vypnuté elektrice, tak se vše stihlo. No a do třetice všeho dobrého, jak se říká, poté prý Dagmar novomanžel nepolíbil, když jí navlíkal prstýnek a to zdaleka nebylo všechno, protože ve finále prý kolona aut, která odjela směr hostinu, protože novomanželé odjíždí jako poslední a nemohli prej nastartovat, tak nevěsta s ženichem si museli nakonec roztlačit auto sami. A Dagmar dodala značku Hermanovi 3.6. roku 2000. To je krásné. No tak koukám, Dášo, že máte opravdu s mužem na co vzpomínat a alespoň budete mít ve stáří co vyprávět vnoučatům. My už na Rádiu Čas pokračujeme v dalších hitech, které milujete. Ready Kirken, fajn poslech. Hity, které milujete. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Nosím černý brýle.

0: Úžasný Ozzy Osbourne na vlnách Rádia Čas. 6:05. No a teď se půjdeme bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Hned několik pozvánek ode mě pro vás na druhý nadcházející víkend. To, abyste se i při pondělku měli zase na co těšit. Tak nejprve, přátelé, pozvání do Prostějova, konkrétně do tamního parku Michalov, kde se tuto neděli bude konat festival s názvem Chutě kraje. Takže kdo byste chtěli vyzkoušet nejrůznější pochutiny, tak vyražte na Chutě kraje do Prostějova od 10 do 18 hodin. No a teď pozvání na tento pátek.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
0: To je pozvání na neděli, no a na celý nadcházející víkend, tedy sobotu i neděli, tady máme další pozvánku.
3: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Biedermajeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
0: Děkujeme a tohle byla Marcela Roter, pořadatelka za akci Trofeo Nike. Ať už si vyberete cokoliv, nezapomeňte se hlavně dobře bavit.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25 za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
10: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
10: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Radio Chess.

0: nadcházejících minutách a hodinách se na Rádiu Čas můžete těšit na hity, které milujete. No ovšem, za půl hodiny, konkrétně po 18. hodině podvečerní, se na vás bude těšit opět a zase kolega Aleš Šklubal. Už tady dlouho nebyl, ten by taky s rádio mohl pojmout jako svůj druhý domov. No a protože, jak víte, každé pondělí podvečer patří jeho pořadu Music Box. A jinak tomu nebude ani dneska. Takže poslouchejte Rádio Čas i po 18. a můžete se těšit na další skvělé pecky, které třeba běžně v éteru Rádia Čas neslýcháváte. No a teď už pohled na to, jak budeme mít zítra venku.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět vrátí typické letní počasí. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den plná sluníčka. Nebe má být jasné až skoro jasné. A nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 27 do 31 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
3: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propadl.
2: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
3: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
2: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
3: Ne.
2: Proč to děláte?
3: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio.

Jak už jsme vás na rádiu Čas dnes několikrát informovali, včera nás v 80 letech opustil zpěvák kapely Jojo Band Richard Tesařík, který byl zároveň zakladatelem této partičky. No a právě z těchto smutných důvodů dnes večer zařazuje televize Relax do svého vysílání pořad Poslední zhasne s Vladimírem Hronem, který si do jedné epizody pozval kromě jiných právě taky Richarda Tesaříka. A tak dnes večer 5 minut před 10 můžete na tohoto skvělého muzikanta zavzpomínat. Než se tak stane, tak nezapomeňte, že po 18. už kolega Aleš Klubal s novým Music Boxem a do té doby další hity, které milujete. Užívejte.

0: skvostné zakončení našeho dnešního společného pondělního odpoledne na rádiu Čas. Kapela Queen v čele s Freddiem Mercuriem, který by o uplynulém víkendu oslavil osmdesátiny. Kiki Střelcová se s váma pro dnešek rozloučí, popřeju vám krásný zbytek pondělí. Užijte si dnešní podvečer / večer, za chvilku už kolega Aleš Klubal s novým music boxem, ale ještě před ním Marcelka s posledníma zprávama dnešního dne a taky pohledem na cesty. Mějte klidný zbytek pondělí a já se na vás budu těšit zase zítra.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku Místku ve Slezské ulici. Srazila se tady dvě osobní auta. V Jihomoravském kraji si pak dávejte velký pozor na dálnici D1 u Brna. Na 194. kilometru ve směru na Ostravu, hned za křižovatkou Brno-Jih, blokuje provoz srážka osobního auta s kamionem. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné násilné trestné činy. To, že byl pachatel opilý nebo pod vlivem drog, by už nemělo být polehčující okolností. Podle advokátů totiž mírnější tresty, třeba jen podmínka za to, že opilý člověk někoho zabije, nejsou výjimkou. Vláda bude o návrhu jednat v příštím roce.
2: Morava aktuálně.
1: Fotbalový stadion v prostřední Suché u Havířova láká na zajímavou novinku. Zdobí ho unikátní umělecké dílo. Jde o speciální malbu z motivy města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Seidel-Pokorná.
3: Areál městského fotbalového klubu v Havířově prostřední Suché získal novou výraznou výtvarnou dominantu. V rámci českopolského projektu Mural Go zde vznikl soubor velkoplošných maleb, který propojuje sportovní prostředí s charakteristickými motivy Havířova.
1: Město Olomouc bojuje s nutriemi. Jen letos bylo odchyceno 23 zvířat. Nepůvodní převážně bíložraví hlodavci totiž ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Problémem také je, že lidé si je pletou s bobrem a přikrmují je. Na rozdíl od nich jsou ale velmi agresivní a zabírají si prostor. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun.
2: Rádio Čas, sport.
1: A české basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Ženský výběr prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Basketbalistky v pátek podlehly Itálii a v neděli prohrály po prodloužení s Čínou. Zítra bude krásně slunečno, těšit se můžeme na jasnou až skoro jasnou oblohu a teploty půjdou nahoru. Pohybovat se budou mezi 26 až 31 stupni. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Kdybys měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
5: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
4: Třeba teď mi napadlo jako pro mě Petronella LaFaya.
5: A co že by dělala za tvorbu?
4: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
5: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
4: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
6: Tak vítejte, Music Box Rádia Čas. Co takhle jízda po světových hitparádách a rovnou to takzvané hitparádové zlato. Že berete? Dobře, jdeme na to. Tak dneska mám pro vás 12 zásadních megahitů, které bouraly světové hitparády a rotovaly, či rotují playlisty rádií. A tak tím globálním fenoménem je a ještě dlouho bude song Flowers od Miley Cyrus. Nejprodávanější singlovka roku 2023. A pozor, fenomenální 1 miliarda přehrání na Spotify rychleji než jakákoliv skladba v historii. A další hudební perlu přidá jeden z největších objevů posledních let, Benson Boone. Jeho Beautiful Things ovládla Ameriku i Evropu a získala nominaci na hudební cenu Grammy. Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem a dnes to má váhu a ne hitparádové hudební zlato. Tak klidně volume doprava.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm zásadní megahity světový hitparád, takže další jméno na scénu. Harry Styles, bývalý člen skupiny One Direction. On dosáhl obrovského úspěchu se svým singlem As It Was, který se stal nejprodávanější singlovkou roku 2022. A pozor, megahit strávil 15 týdnů na prvním místě americké hitparády Billboard. A to je nejdelší doba pro britského umělce. No a mezi vyvolené patří i Dua Lipa a její Dance the Night. Tedy song se stal součástí soundtracku k filmu Barbie. Ovládl světové hitparády, ale i večírky, party anebo kluby. A abych nezapomněl, i playlisty rádií po celém světě hraje se dodnes. Tak Music Box Rádia Čas a dneska zásadní hity světový.

0: z Rádia Čas.
1: Hudební speciál Rádia Čas Music Box tady v plném hitparádovém proudu a dneska je to 12 zásadně hitů světový hitparád. A tady rozhodně nemůže chybět Teddy Swims. On se stal překvapením roku 2023 se svou písničkou Lose Control. A 32 týdnů stoupala po americké hitparádě a stala se songem s nejdelším výstupem na vrchol v historii hitparády. A když se spojí Lady Gaga a Bruno Mars, výsledkem je hit, který vás přiměje tancovat a přemýšlet zároveň. Die with a Smile je jejich první společná skladba a okamžitý megahit. Tahle balada evokuje atmosféru 70. let a je takovou poctou duetům jako Elton John a Kiki Dee. Na Spotify se skladba držela na prvním místě globálního žebříčku neuvěřitelných 121 dní. A tento rekord prozatím ještě nikdo nepřekonal. V Music Boxu Rádia Čas dneska to má váhu a ne hit parádové zlato. Je s vámi Aleš Škobal.

0: Kickbox Rádia Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
4: A dnes zásadní hity světový hit parád a tady americký muzikant Shabuzi přinesl světu hit Bar Song, který je jeho prvním solovým úspěchem v hit parádě. Single se stal jedničkou v několika zemích, včetně Austrálie, Belgie, Kanady, Irska, Norska, Švédska a Spojených států. No a Shabuzi se stal prvním černošským mužským umělcem, který současně vedl žebříčky country a popových hit parád. A když už jsem u country, tak spojení Annie Mary a kanadské country ikony, jmenuje se Shania Twain, přineslo hit Unhealthy. Unhealthy je poctou country popovým duetům a Annie Mary si zároveň splnila svůj sen zaspívat si s Shaniou, kterou obdivovala od dětství. Na Rádiu Čas ladíte hudební speciál, a to Music Box.

světových hitparádách pokračuje dnes, tady to má váhu a neb hitparádové zlato. A tak další hvězdy na scénu. Francouzský DJ David Guetta spojil síly s britskou zpěvačkou Annie Mary. Oni nahráli song Baby Don't Hurt Me, je to remix slavné What Is Love od Hedeveje z 90. let, ano, kdo by neznal. A hitparády po ní sáhly všemi deseti. No a remixu není nikdy dost. Světové hitparády dostančilo i francouzské duo Offenbach. Známe svými chytlavými tanečními hity, nahráli Overdrive, taková hudební podsta zpěvačce Kim Wilde. Možná si pamatujete slavnou hitovku Cambodia. Znovu se stala miláčkem tanečních klubů a světový hitparád. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem a dnes hitparádové zlato.

0: Rádia Čas.
1: A dnes se časácký Music Box leskne hitparádovým zlatem. Nám se líbí, rádia hrají a světové hitparády také křičí. Tohle chceme! Tak jdeme do finále a o to se postará německý DJ Purple Disco Machine. A jeho Substitution je takovou podstou italo-disco stylu a obsahuje samplej z hitu Big in Japan od Alphaville z 80. let. A teď naše z hitparád zlatá hudební tečka a britská kapela Coldplay se singlovkou Feels Like I'm Falling in Love. Skladba byla nominována na cenu Song of the Year, což potvrzuje její hudební váhu a zároveň je důkazem toho, že i po více než 20 letech na scéně dokáže Coldplay stále přinášet muziku, která je hitparádovým fenoménem. Rád připomenu Music Box Rádia Čas v premiéře vždycky v pondělí po 18. hodině a v neděli v repríze po 14. Slyšíme se od Aleš.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem Českých drah.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 872.

0: To.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Kdybys měl umělecké jméno, jak by ses jmenoval?
4: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
3: Třeba teď mi napadlo jako pro mě, Petronella LaFaia.
4: A co že by dělala za tvorbu?
3: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
4: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
3: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.

0: 11 minut po sedmé posloucháte Radio Čas, no a společnost vám spolu s ním v následujících minutách budu dělat opět já, Inuš Závorková. My dnes, jak už určitě víte, řešíme téma svatebních průšvihů, no a i já jsem se snažila vzpomenout si na nějakou tu vtipnou svatební historku. Vzhledem k tomu, že jsem ale vlastní svatbu ještě neměla a v okruhu mých blízkých jich také zatím moc neproběhlo, bohužel, přátelé, nemohu sloužit. Mám pro vás ale něco jiného, v kontextu zběsilých svatebních příprav mě totiž napadlo ještě něco dalšího, takže si určitě počkejte, s jakým tipem se na vás vytasím tentokrát. No a mezi tím už další hit, který milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Film Time s Tomášem Michalíkem. To je pořad, který si na Radio Čas můžete poslechnout každou středu od 18 hodin. Ať už rádi chodíte do kina, navštěvujete filmové festivaly nebo vás zajímá třeba svět celebrit, to vše můžete v pořadu Film Time najít. A teď, přátelé, proč vám to říkám? Já doufám, že se na mě kolega Tomáš nebude zlobit, když mu teď trošku šlápnu do zelí a doporučím vám něco, o čem by se s vámi určitě taky pobavil. Film Bride Wars, neboli Válka nevěst, je totiž snímek, který se mi okamžitě vybavil, když jsem se dozvěděla, jaké téma dnes na Rádiu Čas řešíme. Pokud si myslíte, že mít jeden, maximálně dva svatební průšvihy je absolutní katastrofa, to jste ještě neviděli, co si scénáristi připravili pro herečky Anne Hathaway a Kate Hudson. Ve filmu stvárňují dvě kamarádky, které vždy snily o krásných velkých svatbách, které navíc prožijí ve stejný den. Jak už to tak ale v životě bývá, i to nejlepší přátelství se může proměnit v noční můru. A tak místo harmonických příprav završených dvěma dokonalými svatbami doslova sledujeme válku dvou šílených nevěst. Tak si film zapište, můžete si jim zpříjemnit třeba vaše výročí, no a my pokračujeme s hity, které milujete.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Radio Čas, posloucháte hity, které milujete, a my bychom se po svatebním šílenství pro změnu mohli pobavit o mnohdy možná také šíleném nakupování vstupenek na koncerty. Co říkáte? To, že se anglický zpěvák James Blunt chystá příští jaro do Prahy, už možná víte. Já mám pro vás ovšem jedno upozornění, tak od nás neodcházejte, aby vám důležitá informace o jeho koncertu neunikla. Jste s Radiem Čas?
1: Čas. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Klidný a pohodový večer si užíváte s Rádiem Čas. Alespoň tedy prozatím, přátelé. Už zítra ráno totiž začíná předprodej vstupenek na koncert anglického zpěváka Jamese Blunta. Vystoupení v pražském O2 Univerzu má v plánu už 5. března příštího roku. Zahraje například hity jako You're Beautiful nebo Goodbye My Lover. Těšit se ale můžete také na skladby z jeho nového alba, které vyjde letos na podzim. Do Prahy se James Blunt vrací po 3 letech, mě osobně se jeho tvorba velice líbí, takže pokud jste i vy jeho fanoušky, nažavte budíky a zítra ráno nepropásněte předprodej vstupenek na jeho koncert. Teď už opět hity, které milujete.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Kdybys měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
4: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
3: Třeba teď mi napadlo jako pro mě Petronella LaFaya.
4: A co že by dělala za tvorbu?
3: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
4: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
3: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas a Inuš Závorková vám dělají společnost i po 8. hodině večerní. Ještě stále si užíváme babí léto, na dveře už ovšem pomalu, ale jistě začíná klepat ten pravý, nefalšovaný podzim. Pokud posloucháte naše večerní vysílání pravidelně, možná si vzpomínáte na mé doporučení nejmenované detektivní reality show, která právě na podzim začíná a při které se na tu správnou podzimní atmosféru určitě naladíte. Od minula se toho ale hodně změnilo, víme už mnohem víc a já vám už za chvíli prozradím, na co všechno se v rámci této show můžete těšit. Tak zůstaňte i nadále s Rádiem Čas. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Nevěřte nikomu, podezírejte je všechny. To je výrok, který se nese na celou show Zrádci, která startuje už za pár dní, konkrétně 16. září. Čeká nás napínavá atmosféra, hrad Křivoklát, intriky, no a my dámy se samozřejmě těšíme na hradního pána Vojtu Kotka. Já jsem si vám tady minule tak trochu postěžovala, protože ještě nebylo odhaleno ani jedno jméno hráče, kterého letos uvidíme. To se ale od minula pěkně změnilo a z hráči se doslova roztrhl pytel. Krom běžnějších profesí se můžeme těšit třeba na psycholožku, vyjednávače nebo lovce pašeráků. A posledních pár dní se proslýchá, že by se ve třetí řadě této úspěšné show mohla objevit dokonce jedna z předních českých investigativních novinářek. V detektivní hře, přátelé, to zní jako recept na pořádnou show. Tak si v žádném případě nenechte utéct, stejně jako další hit, který milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Na Rádiu Čas jsme dnes intenzivně řešili téma svadeb a událostí spojených s nimi. V životě ale prožíváme více momentů, u kterých si přejeme, aby proběhly co nejvíc hladce, a jedním z nich jsou, přátelé, zcela nepodpíratelně narozeniny. Já jsem ty svoje měla shodou okolností včera, ale nebojte se, nebudeme se bavit o mně, nebudu vás tady nudit. Chtěla bych spíš zavzpomínat na někoho, kdo by své narozeniny oslavil právě dnes, pokud by tu s námi tedy ještě na světě mohl být. Myslím si, že nejeden z vás s možná až mírným dojetím zavzpomíná spolu se mnou, takže více už za chvíli na Rádiu Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelenty 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy, žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na mojehruska.cz.
7: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v záři.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas a jak jsem slíbila, mám tu pro vás ještě jednu připomínku, která některé z vás možná dokonce dojme. Dnes by totiž své 85. narozeniny oslavila česká režisérka a scénáristka Marie Poledňáková. Za svůj život zrežírovala více než 10 velkofilmů, z nich se mnoho stalo takzvanými kultovkami. Z těch mám já osobně nejradši třeba Jak se krotí krokodýly, Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo S tebou mě baví svět. Mým absolutním favoritem, bez kterého si dnes nedokážu představit léto, je pak Jak dostat tatínka do polepšovny. Osobně si myslím, že patří Marie Poledňáková k nejvýznamnějším postavám české kinematografie, její filmy nestárnou a dodnes přináší radost opravdu mnoha lidem. Co vám, přátelé? Zavzpomínejte spolu se mnou a u toho se zaposlouchejte do dalších hitů, které milujete. Hezký večer s Rádiem Čas, zůstaňte s námi.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podstavit.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Kdyby jsi měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
2: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
1: Třeba teď mi napadlo jako pro mě, Petronella LaFaia.
2: A co že by dělala za tvorbu?
1: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
2: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
1: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.

dokud budu jenom trochu vnímat. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Kdybys měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
2: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
1: Třeba teď mě napadlo jako pro mě, jo. Petronella LaFaia.
2: A co že by dělala za tvorbu?
1: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
2: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
1: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Kdybyste měl umělecké jméno, jak by se jmenoval?
2: Vím, že tam byl Pete McDermott a Joe McMillan.
1: Třeba teď mi napadlo jako pro mě Petronella LaFaia.
2: A co, že by dělala za tvorbu?
1: To nevím. Prostě by byla slavná. To by byla taková česká Kardashianka.
2: Já bych tomu říkal tvůrce obsahu.
1: Tvoříme obsah každý všední den mezi 6 a 9.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Mám prostě od pán...

Радио час. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: A v noci den, a ve dne noc, a stále stejná klec.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.